0: boom elektrokol. Neznámý pachatel posprejoval výlohy Svazu Němců, region Chebsko a komunitního osvětového společenství na náměstí v Chebu hákovými kříži. Případem se už zabývá policie a kvalifikovala ho jako vandalismus spojený s užitím zakázaných symbolů. Vedení města v čele se starostou Janem Vrboučin důrazně odsoudilo jako naprosto nepřijatelný. Poškozené spolky vnímají útok nejen jako poškození majetku, ale také jako útok na hodnoty svobody, demokracie a respektu k menšinám. Čin má zřejmě podle zástupců města něco společného s chystaným sněmem sudeckých Němců v Brně. Odstavné parkoviště u dopravního terminálu Hranečník v Ostravě je nově spoplatněné. Řidiči, kteří ale při cestě dál do města využívají hromadnou dopravu, mohou získat slevy. Za celodenní parkování zaplatí 10 korun.
1: Pro ostatní motoristy platí 10-korunová sazba za jednu hodinu a za celý den parkování 60 korun. Terminál na Hranečníku město přednedávnem zrekonstruovalo a kapacitu parkovací plochy zvýšilo na více než 170 míst. Nainstalovali tam navíc i nový parkovací systém, jehož zkušební provoz právě začíná. Systém záchytných parkovišť a na ně navazující hromadná doprava se v Ostravě osvědčuje. Tuto kombinaci mohou využívat například i řidiči přijíždějící do krajské metropole z Opavska. Eva Panušová, Rádio Impuls Ostrava.
0: Kuba je možná další na ráně. Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche oznámil obvinění dlouholetého kubánského lídra Raula Castra za čtyřnásobné vraždy. Případ se týká sestřelení dvou letadel americké organizace Brothers to the Rescue kubánskou armádou v únoru 1996, při kterém zahynuli čtyři lidé. Podle Spojených států se incident odehrál nad mezinárodními vodami. 94-letý Castro, který byl v době útoku ministrem obrany, čelí spolu s dalšími pěti osobami obvinění ze spiknutí s cílem zabít americké občany a ze zničení letadel. Spojené státy v posledních měsících výrazně vystupňovaly tlak na kubánský režim, přičemž prezident Donald Trump varoval, že nebude tolerovat nepřátelský stát ve své blízkosti. Eskalaci ale prozatím vyloučil. Čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer místy může být i skoro jasno. Během dne ale počítejme také s ojedinělými přeháňkami. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Loučí se Honza Varga.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na oborek, a taky porcelán, jsem odrejný.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Rusko bude i v příštích desetiletích představovat pro Evropu největší bezpečnostní hrozbu. Prohlásil to na konferenci Křehká bezpečnost prezident Petr Pavel. Podle něj si Evropa příliš zvykla na komfort a spoléhala na bezpečnostní záruky ze strany Spojených států, které ale už nechtějí být jediným garantem evropské bezpečnosti. Prezident zdůraznil, že suverenita sousedních států je z pohledu Moskvy stále jen podmíněná a Rusko dlouhodobě neakceptuje současné evropské uspořádání. Evropa se proto musí připravit na to, aby dokázala stát i sama. Pavel také vyzval k posílení odolnosti české společnosti vůči manipulacím a dezinformacím a ocenil roli Česka při podpoře Ukrajiny, která je podle něj klíčovým zdrojem zkušeností pro evropskou obranu. Knihovnu Václava Havla čeká restrukturalizace. Je to nutné po odchodu strategického partnera nadace manželů Bakalových. Současný jediný člen správní rady David Dušek potvrdil, že o podporu instituce už projevili zájem noví dárci, což by mělo zajistit její budoucí fungování. Knihovna se teď potýká s personální nestabilitou po odchodu většiny členů správní rady a avizovaných výpovědích části týmu. Napětí v instituci vyvolalo dřívější rozhodnutí rady postavit ředitele Tomáše Sedláčka mimo službu, s čímž část partnerů, včetně nadace Karla Komárka, nesouhlasila. Dušek předpokládá, že po stabilizaci situace bude knihovna moci na podzim obnovit svůj program. Jablonec chce zatočit se sociálními a bezpečnostními problémy. Po odkoupení nechvalně proslulé ubytovny Neptun se zaměří i na další podobné objekty. Náměstkyně jabloneckého primátora Jana Hamplová říká, že důležitá je i prevence.
2: To, že jsme vlastně ten Neptun odkoupili, tak je jenom začátek. Začátek další soustavné práce sociální, ale i monitorování, abychom předcházeli vlastně vzniku takovýchto velkých problémů sociálních a takovýchto velkých ubytoven.
1: 43 bytů bývalého hotelu Neptun obývaly až 200 lidí. Na místě téměř každý den zasahovala policie a potíže hlásili i nedaleké základní a mateřské školy. I kvůli nim chtělo město zakročit odkupem a renovací objektu, ze kterého bude bytový dům. Hromadná doprava ve Zlíně a sousedních Otrokovicích hlásí velký třesk. Připravuje se nákup až 50 nových vozů. Celá flotila by tak prošla až poloviční obnovou.
3: Byla by to opravdu zásadní proměna vozového parku, tedy dominantních trolejbusů i doplňujících autobusů ve žluto-modrém provedení. Nejde zrovna o levnou záležitost. Jeden moderní vůz dnes přijde na 16 milionů korun. Stěžejní a zásadní jsou evropské dotace. Dnes jezdí ulicemi Zlína i Otrokovic stovka vozidel. 50 nových změní letos a v příštím roce tvář do hodně moderní podoby. Půjde o klasické elektrobusy, ale také stroje vybavené bateriemi na další dojezd. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: UEFA na zasedání v Istanbulu představila reformu Ligy národů a kvalifikace mistrovství Evropy, která začne platit po šampionátu v roce 2028. Liga národů se nově rozdělí na 3 úrovně místo dosavadních 4. Týmy čeká systém 6 zápasů proti 5 různým soupeřům. Kvalifikace na Euro pak bude přímo navazovat na divize Ligy národů. 36 nejlepších týmů v lize bude rozlosováno do 3 skupin po 12, přičemž vítězové skupin postoupí přímo na šampionát, zatímco o zbývající místa se utká zbytek týmů v play-off. Návrh podléhá zářijovému schválení výkonným výborem UEFA. Čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer místy také skoro jasno a počítejme během dne i s přeháňkami. Naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš,

cesta, aby potkávala lidi. Když je potká, tak musí zasnít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Nebo kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, zestupů padek bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, zestupů padek bída.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Radio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Začneme na ledě. Čeští hokejisté na mistrovství světa zvítězili nad Itálií 3-1. I když po dvou třetinách prohrávali 0-1, navzdory drtivé střelecké převaze 58-15 dlouho naráželi na skvělého italského brankáře. Kouč Radim Rulík ocenil, že se tým ve třetí třetině herně zvedl, přeházel sestavu a dokázal zápas otočit. Trenér zdůraznil, že zápas byl cennou zkušeností a věří, že si z něj hráči vezmou ponaučení pro další duely. Tým teď čeká dvoudenní volno, po kterém se v sobotu utká se Slovenskem. Elektrokola jsou čím dál více oblíbené i mezi mladší generací. Před lety si je pořizovali většinou starší ročníky, což v současnosti přestává platit. Všímá si toho spolumajitel jednoho z výrobců elektrokol Daniel Balek. Ten dodává, že u zákazníků jsou populární hlavně kola horská. Přidává i další trendy.
2: Dětské kola jednoznačně válcují ultralehká kola, protože byť se tady snažíme si pořád říkat, že se máme jako společnost špatně, tak za mě společnost se má neuvěřitelně dobře a za mě jeden z těch faktorů je, že to vidíme, že to lidi dokážou těm dětem dopřát.
1: Zásadní pro obchody s koly byla pandemie covidu. Situaci tehdy komplikovaly zákazy a omezování otevírací doby, zároveň ale narostl společenský hlad po cyklistice. Ve stejné době navíc podle Baleka přišel i boom elektrokol. Neznámý pachatel posprejoval výlohy Svazu Němců, region Chebsko a komunitního osvětového společenství na náměstí v Chebu hákovými kříži. Případem se už zabývá policie a kvalifikovala ho jako vandalismus spojený s užitím zakázaných symbolů. Vedení města v čele se starostou Janem Vrboučin důrazně odsoudilo jako naprosto nepřijatelný. Poškozené spolky vnímají útok nejen jako poškození majetku, ale také jako útok na hodnoty svobody, demokracie a respektu k menšinám. Čin má zřejmě podle zástupců města něco společného s chystaným sněmem sudeckých Němců v Brně. Odstavné parkoviště u dopravního terminálu Hranečník v Ostravě je nově spoplatněné. Řidiči, kteří ale při cestě dál do města využívají hromadnou dopravu, mohou získat slevy. Za celodenní parkování zaplatí 10 korun.
3: Pro ostatní motoristy platí 10-korunová sazba za jednu hodinu a za celý den parkování 60 korun. Terminál na Hranečníku město přednedávnem zrekonstruovalo a kapacitu parkovací plochy zvýšilo na více než 170 míst. Nainstalovali tam navíc i nový parkovací systém, jehož zkušební provoz právě začíná. Systém záchytných parkovišť a na ně navazující hromadná doprava se v Ostravě osvědčuje. Tuto kombinaci mohou využívat například i řidiči přijíždějící do krajské metropole z Opavska. Eva Panušová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Kuba je možná další na ráně. Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche oznámil obvinění dlouholetého kubánského lídra Raula Castra za čtyřnásobné vraždy. Případ se týká sestřelení dvou letadel americké organizace Brothers to the Rescue kubánskou armádou v únoru 1996, při kterém zahynuli čtyři lidé. Podle Spojených států se incident odehrál nad mezinárodními vodami. 94-letý Castro, který byl v době útoku ministrem obrany, čelí spolu s dalšími pěti osobami obvinění ze spiknutí s cílem zabít americké občany a ze zničení letadel. Spojené státy v posledních měsících výrazně vystupňovaly tlak na kubánský režim, přičemž prezident Donald Trump varoval, že nebude tolerovat nepřátelský stát ve své blízkosti. Eskalaci ale prozatím vyloučil. Čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer místy může být i skoro jasno. Během dne ale počítejme také s ojedinělými přeháňkami. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Loučí se Honza Varga.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v pět.
1: Rusko bude i v příštích desetiletích představovat pro Evropu největší bezpečnostní hrozbu. Prohlásil to na konferenci Křehká bezpečnost prezident Petr Pavel. Podle něj si Evropa příliš zvykla na komfort a spoléhala na bezpečnostní záruky ze strany Spojených států, které ale už nechtějí být jediným garantem evropské bezpečnosti. Prezident zdůraznil, že suverenita sousedních států je z pohledu Moskvy stále jen podmíněná a Rusko dlouhodobě neakceptuje současné evropské uspořádání. Evropa se proto musí připravit na to, aby dokázala stát i sama. Pavel také vyzval k posílení odolnosti české společnosti vůči manipulacím a dezinformacím a ocenil roli Česka při podpoře Ukrajiny, která je podle něj klíčovým zdrojem zkušeností pro evropskou obranu. Knihovnu Václava Havla čeká restrukturalizace. Je to nutné po odchodu strategického partnera nadace manželů Bakalových. Současný jediný člen správní rady David Dušek potvrdil, že o podporu instituce už projevili zájem noví dárci, což by mělo zajistit její budoucí fungování. Knihovna se teď potýká s personální nestabilitou po odchodu většiny členů správní rady a avizovaných výpovědích části týmu. Napětí v instituci vyvolalo dřívější rozhodnutí rady postavit ředitele Tomáše Sedláčka mimo službu, s čím část partnerů, včetně nadace Karla Komárka, nesouhlasila. Dušek předpokládá, že po stabilizaci situace bude knihovna moci na podzim obnovit svůj program. Jablonec chce zatočit se sociálními a bezpečnostními problémy. Po odkoupení nechvalně proslulé ubytovny Neptun se zaměří i na další podobné objekty. Náměstkyně jabloneckého primátora Jana Hamplová říká, že důležitá je i prevence.
2: To, že jsme vlastně ten Neptun odkoupili, tak je jenom začátek. Začátek další soustavné práce sociální, ale i monitorování, abychom předcházeli vlastně vzniku takovýchto velkých problémů sociálních a takovýchto velkých ubytoven.
1: 43 bytů bývalého hotelu Neptun obývaly až 200 lidí. Na místě téměř každý den zasahovala policie a potíže hlásili i nedaleké základní a mateřské školy. I kvůli nim chtělo město zakročit odkupem a renovací objektu, ze kterého bude bytový dům. Hromadná doprava ve Zlíně a sousedních Otrokovicích hlásí velký třesk. Připravuje se nákup až 50 nových vozů. Celá flotila by tak prošla až poloviční obnovou.
3: Byla by to opravdu zásadní proměna vozového parku, tedy dominantních trolejbusů i doplňujících autobusů ve žluto-modrém provedení. Nejde zrovna o levnou záležitost. Jeden moderní vůz dnes přijde na 16 milionů korun. Stěžejní a zásadní jsou evropské dotace. Dnes jezdí ulicemi Zlína i Otrokovic stovka vozidel. 50 nových změní letos a v příštím roce tvář do hodně moderní podoby. Půjde o klasické elektrobusy, ale také stroje vybavené bateriemi na další dojezd. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: UEFA na zasedání v Istanbulu představila reformu Ligy národů a kvalifikace mistrovství Evropy, která začne platit po šampionátu v roce 2028. Liga národů se nově rozdělí na 3 úrovně místo dosavadních 4. Týmy čeká systém 6 zápasů proti 5 různým soupeřům. Kvalifikace na Europak bude přímo navazovat na divize Ligy národů. 36 nejlepších týmů v lize bude rozlosováno do 3 skupin po 12, přičemž vítězové skupin postoupí přímo na šampionát, zatímco o zbývají místa se utká zbytek týmů v play-off. Návrh podléhá zářijovému schválení výkonným výborem UEFA. Čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer místy také skoro jasno a počítejme během dne i s přeháňkami. Naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

či horu trápení, věčný hřích. Královské žezlo, Tatův meč, pohyby, gesta, kroky, řeč, to je jen povrch.

a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou?

Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu přijdnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív

0: Začneme na ledě. Čeští hokejisté na mistrovství světa zvítězili nad Itálií 3-1. I když po dvou třetinách prohrávali 0-1, navzdory drtivé střelecké převaze 58-15 dlouho naráželi na skvělého italského brankáře. Kouč Radim Rulík ocenil, že se tým ve třetí třetině herně zvedl, přeházel sestavu a dokázal zápas otočit. Trenér zdůraznil, že zápas byl cennou zkušeností a věří, že si z něj hráči vezmou ponaučení pro další duely. Tým teď čeká dvoudenní volno, po kterém se v sobotu utká se Slovenskem. Elektrokola jsou čím dál více oblíbené i mezi mladší generací. Před lety si je pořizovali většinou starší ročníky, což v současnosti přestává platit. Všímá si toho spolumajitel jednoho z výrobců elektrokol Daniel Balek. Ten dodává, že u zákazníků jsou populární hlavně kola horská. Přidává i další trendy.
1: Dětské kola jednoznačně válcují ultralehká kola, protože byť se tady snažíme si pořád říkat, že se máme jako společnost špatně, tak za mě společnost se má neuvěřitelně dobře a za mě jeden z těch faktorů je, že to vidíme, že to lidi dokážou těm dětem dopřát.
0: Zásadní pro obchody s koly byla pandemie covidu. Situaci tehdy komplikovaly zákazy a omezování otevírací doby, zároveň ale narostl společenský hlad po cyklistice. Ve stejné době navíc podle Baleka přišel i boom elektrokol. Neznámý pachatel posprejoval výlohy Svazu Němců, region Chebsko a komunitního osvětového společenství na náměstí v Chebu hákovými kříži. Případem se už zabývá policie a kvalifikovala ho jako vandalismus spojený s užitím zakázaných symbolů. Vedení města v čele se starostou Janem Vrboučin důrazně odsoudilo jako naprosto nepřijatelný. Poškozené spolky vnímají útok nejen jako poškození majetku, ale také jako útok na hodnoty svobody, demokracie a respektu k menšinám. Čin má zřejmě podle zástupců města něco společného s chystaným sněmem sudeckých Němců v Brně. Odstavné parkoviště u dopravního terminálu Hranečník v Ostravě je nově spoplatněné. Řidiči, kteří ale při cestě dál do města využívají hromadnou dopravu, mohou získat slevy. Za celodenní parkování zaplatí 10 korun.
2: Pro ostatní motoristy platí 10-korunová sazba za jednu hodinu a za celý den parkování 60 korun. Terminál na Hranečníku město přednedávnem zrekonstruovalo a kapacitu parkovací plochy zvýšilo na více než 170 míst. Nainstalovali tam navíc i nový parkovací systém, jehož zkušební provoz právě začíná. Systém záchytných parkovišť a na ně navazující hromadná doprava se v Ostravě osvědčuje. Tuto kombinaci mohou využívat například i řidiči přijíždějící do krajské metropole z Opavska. Eva Panušová, Rádio Impuls Ostrava.
0: Kuba je možná další na ráně. Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche oznámil obvinění dlouholetého kubánského lídra Raula Castra za čtyřnásobné vraždy. Případ se týká sestřelení dvou letadel americké organizace Brothers to the Rescue kubánskou armádou v únoru 1996, při kterém zahynuli 4 lidé. Podle Spojených států se incident odehrál nad mezinárodními vodami. 94-letý Castro, který byl v době útoku ministrem obrany, čelí spolu s dalšími 5 osobami obvinění ze spiknutí s cílem zabít americké občany a ze zničení letadel. Spojené státy v posledních měsících výrazně vystupňovaly tlak na kubánský režim, přičemž prezident Donald Trump varoval, že nebude tolerovat nepřátelský stát ve své blízkosti. Eskalaci ale prozatím vyloučil. Čekáme oblačno až polojasno, ráno a večer místy může být i skoro jasno. Během dne ale počítejme také s ojedinělými přeháňkami. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Loučí se Honza Varga.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6, po nich vás zdraví Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční ráno s datem 21. května a teď už duet Červenám, Iveta Bartošová a Petr Sepéši.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, za malou chvíli se můžeme těšit na písničku Královské reggae.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Když to drhne mezi mužem a ženou. Takovýto název dostala naše první ranní čtvrteční hudební dvojce. Uslyšíme Mikyho Volka a pak také Hanu Zagorovou. Více si řekneme po půl sedmé. Cestovatel Jirka Kolbaba nám představí obrovskou brazilskou přehradu Itaipu. Jak má vysokou hráz, uslyšíme o půl druhé. Miloslav Šimek nastupuje na internát. Jak tohle to dopadne, to se dozvíme v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Teď už ale Jirka Krampol, Iva Janžerová, Honza Čenský, písnička Královské reggae.
2: Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby arp. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král, princeznin, bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Český Impuls, přeji dobré ráno, do půl sedmé naše další muzika, ale 60. až 80. začneme Josefem Zímou, Karlem Štědrým a duetem Milenci v Texaskách. Ostatně českou muziku ale 60. až 80. probíráme i na našich facebookových stránkách. Pokud jste aktivní na této sociální síti, určitě mrkněte www.facebook.com/Český Impuls, těšíme se tam na každého z vás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Proglas Radio pro radost ze života, čtvrtek 21. květen po 7:30, další hity let 60. až 80. Těšit se můžeme na Jiřího Helekala, písničku Jumpionu k bedle zaspívá i Valerie Čižmárová, ze všeho nejdřív Jirka Korn. Nahrávka Ještě tě mám plnou náruč, teď už ale rychlý přehled zpráv, přeji dobré ráno do naší redakce.
1: Hezký vstup do čtvrtka. Do pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou. Soud opět zamítl žalobu bývalého děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslava Ševčíka, kterou se bránil odvolání z funkce. Evropský parlament přijal rezoluci o podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Spojené státy obvinili dlouholetého kubánského lídra Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvouletou v roce 1996. Naši hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Freiburgu Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině. A na závěr počasí, deštníky si dnes vezměte preventivně sebou, hlavně na Moravu a do Slezska totiž dorazí přehánky. K tomu se zahřejeme při teplotách mezi 18 až 23. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český Impulse Rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní čtvrteční hudební dvojce a ta dostala název Když to drhne mezi mužem a ženou. Čeká nás Miky Volek, píseň Rána a gól. Pan Volek by dnes oslavil 83. narozeniny. My společně na něj zapomínáme a pak nás také nemine Hana Zagorová, nahrávka Maluj zase obrázky.
1: Hudební dvojice
2: Aneb, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromád.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls, přeji pohodové a ničím nerušené vstávání do nového dne. Máme čtvrtek s datem 21. května. Pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. Za malou chvíli si společně poslechneme Karla Gotta a písničku Pábitelé. 734 787 981, to je číslo na náš WhatsApp, případně mi na stejné číslo můžete poslat i textovku. Zajímá mě, do jakého rána jste se probudili, jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou, textovky ohledně počasí, budeme společně řešit v příští hodině. Ostatně vy to znáte, zavysílejte si se mnou, já se opět těším na naši spolupráci.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Toto je...
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: A u nich vám hezké čtvrteční ráno přeje Michael Ransdorf. Američan s podezřením na ebolu je v Česku. Zdravotníci a hasiči provedli jeho dekontaminaci po příletu na letišti v Ruzyni, kde s ním v noci letadlo přistálo. Pak byl převezený do nemocnice Bulovka, kde se podrobil vyšetření. Další postup podle nemocnice bude záležet na klinickém vývoji zdraví izolovaného pacienta. Pokud by se příznaky objevily, odešle Česko jeho vzorky do specializované laboratoře v Berlíně, která diagnózu potvrdí v řádu hodin. Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že Američan je lékařem. Dodal, že nepřijde do kontaktu s českými občany, nepředstavuje proto pro veřejnost zdravotní riziko. Jarní mrazy přijdou české ovocnáře draho. Odhady hovoří o 1,5 miliardě korun. Škody vyčíslil šéf ovocnářské unie Martin Ludvík.
2: Když se na to podíváme za celou republiku, ty naše první odhady v tuto chvíli jsou takové, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší, než je nějaký, řekněme, pětiletý průměr.
1: Letošní škody jsou zřejmě druhé největší po roce 2024. Tehdy úroda dokonce v důsledku jarních mrazů klesla o 2/3 a byla nejnižší za posledních 100 let. Francouzská prokuratura chce rozhodnout ohledně stíhání Babiše do konce roku. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Premiér jakékoliv provinění popřel. Pod Krušnohoří stále trápí krádeže kovů. Po nabíječkách pro elektroauta v Mostě se zloději zaměřili také na kabely v Teplicích. Tam teď radnice opravuje tržní náměstí a zajímá se o to náš reportér Dušan Valenta.
3: Teplické náměstí se předělává z gruntu, tedy včetně rozvodů a všech sítí, a právě nové kabely zloděje přilákaly. Chvíli to dokonce vypadalo, že co dělníci opravili a nainstalovali, do druhého dne zmizelo. Stavbu začala hlídat policie, aby záhy zjistila, že hlavní pachatel bydlí jen pár kroků od náměstí a má dokonalý přehled. Kvůli mědi si přivlastnil přes 80 metrů kabelů.
1: No a na závěr jdeme na počasí. Během dne se nám na Moravě a ve Slezsku trochu rozprší. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Tak se podle toho zařiďte, vezměte si sebou deštník. Hezký vstup do čtvrtka vám přeje Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 7 hodině, takřka na vteřinu přesně. Adam Kořica přeje hezké ráno. Josef Laufer s Bohem lásko, já jedu dál, hymna a kamionáků právě teď. No, v ranním tématu se zaměříme na to, co si po ránu lijete do hrnku. Zdali pak kávu nebo čaj, více za malou chvíli. Dobré ráno.
5: Jak rád bych dostal ještě jeden her.

naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.

0: Posloucháte Český impuls.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Za 4 minuty, 7:45, za malou chvíli Iveta Bartošová, písnička Když láska schází. Přeji hezké ráno.
1: Dnes na českém Impulzu.
0: Skupina Turbo, píseň Chtěl jsem mít takhle, bude znít naše první ranní čtvrteční Impulzovic krabička. Více prozradí Dalibor Janda po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. Káva nebo čaj? Dnes slavíme Mezinárodní den čaje a zajímá nás, co si dnes ráno naléváte do hrnku. Vy pijete radši kávu nebo čaj? Tak začíná takový jako mini duel mezi kávou a čajem. 604-111-211, to je číslo k nám, první reakce do ranního tématu nás čekají zhruba za takových 6-7 minut. Máme za 3 minuty 7:45. Iveta Bartošová, píseň Když láska schází. Přeji hezké ráno.

0: Blíží se nám 7:30, čtvrtek, 21. květen. Dnes slavíme, prosím vás, Mezinárodní den čaje. A to je ideální chvíle otevřít věčnou ranní otázku. Káva nebo čaj? Nikdo bez kávy ani nepromluví, jiný si ráno neumí představit bez šálku čaje. A protože my rána trávíme s vámi, tak nás zajímá jediné, co si dnes ráno naléváte do hrnkovy. Pijete radši kávu nebo čaj?
1: Já jedině černou kávu Turka.
2: Dobré ráno, Impulzově. Já rozhodně patřím do skupiny káva, protože ráno bez kávy je jak fotbalista bez nohy.
0: Když jsme u toho fotbalu, potažmo o sportu, tak káva, čaj 2:0 pro kávu zatím. Jak to máte vy? Bez čeho vaše ráno nezačne? Káva nebo čaj? Jaký čaj máte úplně nejradši? Černý, ovocný nebo bylinkový? Zkoušeli jste někdy vyměnit kávu za čaj nebo čaj za kávu? Dáváte si do čaje něco netradičního, něco po vašem? Zkoušíte moderní trendy, matcha nebo čaj latte? 604-111-211, to je číslo k nám. Do 7:30 naše další muzika. Přeji pohodový poslech.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg. Kilogram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
9: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Půl osmé, Český impuls, rádio pro radost ze života. Neprší rozhodně v Nivnici, kde máme pana Zbyňka, který hlásí polojasno a 12 stupňů. Na čísle 734 787 981 se ozvala i paní Helča z Kraslice, která hlásí po dešti a 9 stupňů. A vnější pod Řípem má slunce paní Dáša, která naměřila 11 stupňů. Moc děkuji za zprávy. Náš WhatsApp stále funguje na čísle 734 787 981. Za malou chvíli Michal David, písnička Decibely lásky. Teď už ale jiný Michal, ten náš, Michal Ransdorf a nejnovější zprávy. Dobré ráno, Mišáku, minuta po půl osmé.
1: Hezké ráno. Čtyři moravští aktivisté natřeli v Brně červenou barvou ruce sochy československého prezidenta Edvarda Beneše. Česká republika jako jediný stát EU nesouhlasila s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová chce pro olomouckou žalobkyni Lastoveckou za vyjádření v médiích k bitcoinové kauze přísnější trest než výtku. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. Fotbalisté Karviné ovládli domácí pohár, když po obratu zdolali Jablonec 3-1. A na závěr počasí sluníčko se nám ukáže, tu a tam se ale schová za mraky, ze kterých sprchne. Teploměry ukážou 18 až 23. Krátké zprávy vám přinesl Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:03 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je teď naše impulzovic krabička, skupina Turbo, píseň Chtěl se mít a vliv této kapely na ostatní tuzemské skupiny nám teď přiblíží zpěvák Dalibor Janda. Máme stále za 2:03.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Teď si spolu zaspomínáme na skupinu Turbo. Já nevím, čím to je, ale v 70. a 80. letech přicházela z Plzeňska jedna dobrá kapela za druhou. A pokud se nemýlím, určitě i odtamtud pochází Olda Říha z Katapultu. Turbo představoval v 80. letech nový zvuk, nepochybně se inspirovalo švédskou skupinou Europe a pod jejím vlivem přineslo na česká pódia moderní rockový zvuk. Nemoc tvrdý, ale taky nemoc měkký. Přesně tak, jak se to v té době nosilo. Ještě teď hraje spousta skupin na zábavách po celých Čechách podobným způsobem, jako když Turbo spustil.

0: slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
1: Co se ti stalo?
2: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
2: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
2: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
2: Vstup pravou nohou do čtvrtka vám přeje Michael Ransdorf. Na pražské Bulovce už leží Američan s podezřením na nákazu ebolou. Muž teď bude 3 týdny v nemocniční izolaci a neměl by přijít do fyzického kontaktu s žádnými Čechy. Na ruzyňské letiště pro něj v noci dorazila speciální sanitka a hned několik lidí ve speciálních neprodyšných skafandrech. Na malý soukromý tryskáč čekal podle fotek na serveru Blesk.cz celý konvoj hasičů a zdravotníků. Američana naložili do hermetického boxu, který vypadá jako takový průhledný válec z podobné hmoty jako třeba nafukovací lehátka do bazénu. Situaci může lékařům ulehčit to, že je jejich pacient zároveň jejich kolega. Americký lékař přiletěl z Ugandy. Zatím není jasné, jestli ebolu skutečně má. Podle agentury ČTK nemá žádné příznaky. Dokud se u něj neprojeví, bude v nemocnici jen na pozorování bez jakýchkoliv vyšetření. Leží také na místě, které je kompletně oddělené od zbytku nemocnice. Pobyt Američana zaplatí úřady Spojených států. Ty si nás podle slov našeho ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v České televizi vybrali díky silnému mezinárodnímu renomé. Aktivisté natřeli v Brně červenou barvou ruce sochy prezidenta Beneše. Podle serveru iDnes.cz na něj před právnickou fakultou Masarykovy univerzity pověsili ceduly s nápisem Český nácek škůdce Moravy. Jedním z aktivistů je člen moravského zemského hnutí Tomáš Kočko. Ten uvedl, že aktivisté žádají odstranění sochy. Akce souvisí s plánovaným sjezdem sudetoněmeckého krajanského sdružení, které se uskuteční v Brně. Incidentem se bude zabývat policie pro trestný čin poškození cizí věci. Škoda zatím není stanovená. Věřící vyhlíží lebku svaté Zdislavy. Policie by měla zachráněnou relikvii církvi předat v sobotu 30. května. Právě v tento den se slaví památka svaté Zdislavy. A to i v Jabloném v Podještědí, odkud lebku minulý týden odcizil 35-letý muž. Církev zatím neřekla, jestli bude relikvie znovu vystavená a v jaké podobě. Na rozhodování se bude zřejmě podílet i Liberecký kraj, potvrzuje to náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
3: Bude ustavená na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat.
2: Zloděj relikvii nevyčíslitelného historické hodnoty zalil do betonu s cílem pohřbit ji do řeky. Policie muže zadržela 2 dny po krádeži. Lebku měli následně v péči restaurátoři. No a na závěr našich zpráv taky počasí. Deštníky si dnes vezměte preventivně sebou. Hlavně na Moravu a do Slezska dorazí přeháňky, k tomu se zahřejeme při teplotách mezi 18 až 23. Hezký čtvrtek vám přeje Michael Ransdorf, poslouchejte nás ale i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 8 hodině, čtvrtek 21. květen, svátek slaví dámy se jmenem Monika a zdravím, přeji vše nejlepší, máme tedy ráno, já přeji pohodové vstávání a teď už Lenka Filipová, píseň Až to bude mít, Adam Kořica je stále s vámi.
5: Kup mi den,

0: Za 3 minuty, 8:45, Český Impuls, rádio pro radost ze života, přeji hezké ráno, dobré ráno nám z Neratovic, na našem WhatsAppu přeje paní Eva, která hlásí polojasno 14 stupňů, tak hezký den i vám, paní Evo, děkuju, že píšete i na náš WhatsApp 734-787-981, to je číslo k nám. Za malou chvíli, Laďka Kozderková a její dívka v rytmu zrozená.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Mrkněte i na náš Facebook, najdete ho na adrese www.facebook.com/Český Impuls. 80. dnes slaví herec Ivan Vyskočil, vy mu můžete popřát. Co? To samozřejmě necháme na vás. www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. Naše další hudební dvojce nás přenese do roku 1988. Těšit se můžeme na Vianu Bartošovou a pak také uslyšíme Josefa Laufra. Více prozradím po 8:30. Dnešní večer na rádiu Český Impuls bude patřit country, folku a tramské muzice. Tyto hudební žánry nabídneme po 19. hodině. Za 2 minuty 8:45, teď už. Laďka Kozderková, dívka v rytmu zrozená, čtvrtek 21. květen, dobré ráno.

0: Přeji hezké ráno z našeho rádia, čtvrtek 21. květen, blíží se 8:30, na řadě jsou vaše další komentáře v rámci našeho ranního tématu. My dnes slavíme Mezinárodní den čaje a ptáme se vás, jak to máte vy ráno, protože někdo bez kávy ani nepromluví, jiný si ráno neumí představit bez šálku čaje, to je můj případ, já kávu vůbec nepiju, ale čaj to je takový jako můj ranní rituál tady do rádia, když přijdu, tak jdu se všema pozdravit a hned potom zapínám varnou konvici, abych si pak mohl zalít ovocný čaj. Tak jak to máte vy? Pijete radši kávu nebo čaj?
1: Já jsem příliš rád tu kávu, čaj občas, a jen tak ovocnej. A jednou se mi stalo, že jsem byla na návštěvě u mé mámy, dala mi kávu, ale bohužel jsem se trošku napila a hned to letělo všechno ven. Místo cukru tam dala sůl.
2: Já teda po ránu jsem čajovej, to znamená ráno bylinkový čaj. Kvůli toho jsem začal stávat ještě o 10 minut dřív, takže ne ve 3:45, ale už ta doby se skoro ve 3 hodiny. A během dne si dám jednu, dvě kávy.
0: 604-111-211, sbíráme další hlasy do našeho dnešního ranního minisouboje mezi kávou a čajem. Blíží se 8:30, na řadě teď další muzika, let 60. až 80. Přeji hezké ráno.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

oči do kořán a v těch očích tání vešla jsi do mých bran, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: Půl deváté Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli písnička Stáňa Petra Spáleného, ještě předtím ale kolega Michal Ransdorf a rychlý přehled zpráv. Michale, dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Zdravotníci přepravili do fakultní nemocnice Bulovka amerického lékaře, který byl v kontaktu s člověkem nakaženým ebolou. Motorkář a chodec zemřeli v noci na dnešek při dopravní nehodě u Velké Hleďseby na Chebsku. Evropský parlament přijal rezoluci o podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Anglické rádio se omluvilo králi Karlu III. Za to, že omylem oznámilo jeho smrt. Naši hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Freiburgu 3-1 Itálii a připsali si třetí vítězství ve skupině. No a na závěr počasí, během dne se nám na Moravě a ve Slezsku trochu rozprší, naměříme 18 až 23 stupňů. Krátké zprávy si pro vás připravil Michal Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 4 minuty, respektive za 4 minuty 3 čtvrtě na 9 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční ráno s datem 21. května. Na řadě je teď naše hudební dvojce, která nás přenese do roku 1988. Nabídnu Vianu Bartošovou písničku Dotek lásky a pak nás také nemine La Bamba Josefa Laufera za 4 minuty 3 čtvrtě na 9.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: čtvrtek, 21. květen, blíží se 9. hodina a v dnešním ranním tématu jsme zjišťovali, jestli jste spíš tým káva a nebo tým čaj. Dnes slavíme Mezinárodní den čaje a to byla ideální chvíle otevřít věčnou ranní otázku. Káva nebo čaj? Tady jsou vaše další reakce.
1: Ráno piju zelenou kávu, pak pokračuji černým čajem, zeleným čajem a odpoledne po obědě si dám kávičku.
2: Čaju já mám ráda mátový a když na mě něco, jak se říká, leze, tak si dávám zázvorový, do něho trošičku medu a ještě do něj nakrájím na kolečka čerstvý zázvor.
0: Máte recht, do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem dodeváte další písničky let 60. až 80.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.

0: Český impuls. Zprávy v 9.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné dopoledne. Karvinou ovládla fotbalová euforie. Slezané ovládli v dramatickém finále s Jabloncem domácí pohár. Pro Karvinou je to historický milník. Tamní klub získal vůbec první trofej z takhle prestižní soutěže. Bojaré oslavy odnesla i místnost pro tiskové konference v Hradci Králové, kde se finále národního fotbalového poháru hrálo. Hráči do ní po zápase vnikli a před zraky novinářů osprchovali pivem a šampaňským trenéra Jarolíma za neustálého skandování šampioni. Trenér karvinských fotbalistů Jarolím získal dva ligové tituly jako hráč, teď ale slaví první trofeje jako trenér. Jeho svěřenci si zajistili start ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Vstup Slezanů na mezinárodní půdu ale může zhatit aféra okolo ovlivňování zápasů. Pokud by Evropská fotbalová asociace UEFA angažmá Karviné kvůli kauze zakázala, do evropských klání by se navzdory porážce dostal Jablonec díky pátému místu v lize. Sucho bude pro Česko i pořád dál problém. Po deštivém týdnu půjdou teploty strmě nahoru. Vývoj počasí tak bude podle Českého hydrometeorologického ústavu z hlediska sucha dramatičtější, než se původně předpokládalo. V uplynulém týdnu se vyšší úhrny srážek objevily jen na 15% Česka. Suchá půda zůstala i po dešti v pásu od jižních Čech přes pomezí Vysočiny až k pomezí Pardubického, Královéhradeckého kraje a středních Čech. Nejvyšší deficit vody je aktuálně v lesích, a to až v 80% lesních ploch. Z toho víc než 35% vykazuje až extrémní zatížení suchem. Výhled počasí slibuje už na víkend až tropické teploty. Srážky budou přitom v následujících dvou týdnech podprůměrné. Stav sucha se tak bude prohlubovat. Česko rebeluje. Jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při včerejším hlasování se zdrželo. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Za některých okolností by státy poškozené klimatickými změnami mohly žádat o odškodnění. Experti a ekologové stanovisko označují za přelomové. Podle generálního tajemníka OSN Guterreše je řešení klimatické krize povinností států a schválení rezoluce vítězstvím naší planety. No a na závěr jdeme na počasí. Sluníčko se nám ukáže tu a tam se ale schová za mraky, ze kterých sprchne. Teploměry ukážou 18 až 23. Mějte hezký čtvrtek, to vám přeje Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 9:04 Adam Kořica přeje hezké čtvrteční dopoledne s datem 21. května a teď už Petr Kotwald a písnička Satelit. Dobrý den.

0: Minuta po 9:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 21. květen, 80. Dnes se slaví herec Ivan Vyskočil. Já mu za naše rádio přeji vše nejlepší a popřát mu můžete i vy na našem Facebooku, kde máme příspěvek, fotku, pod ní už se hromadí komentáře, přeje paní Renata Letrychová, taky paní Alena Veverková, dále koukám, že paní Jiřina Splavcová přeje všechno nejlepší, paní Dráhrášná přeje hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů. Tak co byste vy, panu Vyskočilovi, popřáli k dnešním jubilejním 80. nám? Napište nám to www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 2 minuty po 9:45, za malou chvíli Vítězslav Vávra, píseň Správné holky, hlaste se.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. 2+1. Ke každým 2 kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete 3. kus zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 21. květen. Já koukám, že nás Jičínská zdraví pan Jiří, který napsal textovku na náš WhatsApp, ten po ránu hlásil 15 stupňů. Tak pan Jirko, děkuji za spolupráci. My pokračujeme v české muzice let 60. až 80. Skupina Katapult, píseň Někdy příště.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: rychle hraje Český impuls.
1: Zacálo,
2: kniha vázaný v kůži.
1: Zacálo,
2: kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Na hobicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, blíží se 10. hodina. Za malou chvíli Laďka Kozderková, písnička Pigále. Čtvrtek, 21. květen, dnes slavíme Mezinárodní den čaje a to byla ideální chvíle otevřít věčnou ranní otázkou káva nebo čaj. Někdo bez kávy ani nepromluví, jiný se ráno neumí představit bez šálku čaje. A my jsme v ranním tématu zjišťovali, jak to máte vy, pijete radši kávu nebo čaj?
1: Já jsem takový obojetnej, miluju kafe i čaj. Když jsem v kamionu, tak si ráno vařím litr čaje, kafe. Doma čaj prakticky nepiju na návštěvách, ale co miluju, ale to úplně jako brutálně, je vůně kávy, tý zrnkový, když si vezmeš to balení a přes ten ventilek si to zmáčkneš a čichneš si tý vůně.
2: Zdravím, úžasné rádio. Nedokážu si představit ráno bez pořádného turka a potom přes den espresso, ale bez mlíka. Ale nic proti čaji, čaj mám také ráda, ale prostě turek po ránu musí být, jinak nežiju.
3: Já si myslím, že káva je po ránu těžká na žaludek a proto dávám přednost pšeničnému smoothie, což je půl litr černého piva.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

0: Zprávy v 10.
1: A hezké dopoledne vám u nich přeje Michael Ransdorf. Ex-šéfka zlínské krajské hygieny po roce přiznala sražení motorkáře. Státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání.

0: Pro Evu Sedláčkovou. Uzavření dohody serveru Seznam zprávy potvrdila zlínská okresní státní zástupkyně Chudárková. Sedláčková se podle informací serveru k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu. Rok přitom popírala, že nehodu zavinila a uváděla, že si srážky s motorkářem nevšimla. Jak dlouho bude v podmínce, zatím není jasné. Do americké Filadelfie si zase doletíme přímým spojem. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince s Prahou. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane zítra ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Vedle linky do New Yorku jde o druhé přímé spojení Prahy s USA. Podle oslovených prodejců letenek je o přímé lety do největšího města Pensylvánie velký zájem. Pod Krušnohoří stále trápí krádeže kovů. Po nabíječkách pro elektroauta v Mostě se zloději zaměřili také na kabely v Teplicích. Tam teď radnice opravuje tržní náměstí a situaci tam sleduje Dušan Valenta.
1: Teplické náměstí se předělává z gruntu, tedy včetně rozvodů a všech sítí, a právě nové kabely zloděje přilákaly. Chvíli to dokonce vypadalo, že co dělníci opravili a nainstalovali, do druhého dne zmizelo. Stavbu začala hlídat policie, aby záhy zjistila, že hlavní pachatel bydlí jen pár kroků od náměstí a má dokonalý přehled. Kvůli mědi si přivlastnil přes 80 metrů kabelů.
0: Děkujeme, Dušane. No a na závěr jdeme na trošku širší počasí. O víkendu si totiž musíme dát pozor na pitný režim. V následujících dnech totiž Česko zasáhnou pořádná vedra. Během dneška bychom si ale měli do batohu preventivně stejně přibalit deštník. Hlavně na Moravu a do Slezska totiž můžou dorazit přehánky. Do toho naměříme 18 až 23 stupňů. No a zítra už bude počasí o něco suší a pro některé už může být příjemné třeba vyrazit k vodě. Teploměry během pátku ukážou 22 až 26 stupňů. Plavky bychom si měli připravit ale především na sobotu. To meteorologové slibují teploty okolo 25 a v neděli už může rtuť atakovat tropické hodnoty. Na závěr víkendu totiž může být až 29 stupňů. Na severu našeho území ale můžou koupání v přírodě zhatit přehánky. Vedra s námi nejspíš ale zůstanou i během příštího týdne. Do práce bychom si měli v pondělí vzít sluneční brýle, z oblohy totiž zmizí mraky a teploměry ukážou zhruba 27. Ochladit by se mohlo až ve středu, pořád ale naměříme letní hodnoty nad 20. To byly zprávy a Michael Ransdorf, vy nás ale poslouchejte i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Odbyla 10. hodina, Adam Kořica je stále s vámi a teď už další česká muzika, ale 60. až 80. Lenka Filipová, píseň Věnování, přeji hezké dopoledne.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté, Heidi Janku, nahrávka Sláva bláznivým nápadům. V pořadu Máme Česko rádi vás budeme lákat na středočeskou rozhlednu Kadlín. Proč se na ní vyplatí vystoupat, uslyšíme o půl jedenácté.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Co se ti stalo?
8: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
9: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
8: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
9: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
8: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Přeji hezké dopoledne z Rádia Český Impuls. Naše další hudební dvojice nabídne písničky o telefonu. Více prozradím po půl jedenácté. Teď už ale startuje pořad Máme Česko rádi. Z rozhledny může být krásný výhled, i když nestojí v kdo ví jaké nadmořské výšce. Jednu takovou nám představí Hana Kracíková. Vyrostla u středočeské obce Kadlín.
1: Máme Česko rádi.
2: Je součástí 7 kadlínských zastavení, tedy poučné procházky okolím. Víc mi poví Miroslav Tausik z klubu českých turistů. Dobrý den, Mirku.
3: Dobrý den, Hanko. Tak začneme místem. Rozhledna stojí na nízkém vrchu Hradišť ve výšce 314 metrů nad mořem a je zasazená do takového malého hájíčku. Ten ji dělá vtolku zajímavou.
2: Moje častá otázka, kam je z rozhledny vidět?
3: No tak, ochozuje krásný výhled na celý středočeský kraj. Na Říp, celé Kokořínsko, ale i dále na sever k Bezdězu, Ještědu a za dobré viditelnosti dokonce až na Krkonoše.
2: Rozhledna mi tvarem připomíná strážní věž z dob středověku. Na masivním kamenném podstavci je potom dřevěná část a nahoře krytá vyhlídka ve výšce 15 metrů. Celkem je stavba vysoká metrů 19.
3: A zajímavostí je, že jako základní kameny posloužil například opál z Tuniska, který přivezl sám Emil Holub. Základní kameny stavby jsou totiž očíslovány, kde každé číslo značí dárce.
2: Já jsem slyšela, že je tu i muzeum. O co jde?
3: Je to takové vesnické muzeum, kde najdete veškeré nářadí, náčiní a stroje zpátky 200 let. Seznámíte se s prací venkovského kováře, selskou technikou a pak je tu také expozice motyček a polních plodin.
2: Rozhledna stojí na návrší nad obcí Kadlín, asi 7 kilometrů jihovýchodně od Mšena. Dá se k ní dojet autem po asfaltové silničce. Z návsi se můžeme vydat pěšky směrem k rozhledně, je vidět zdaleka, takže ji neminete. A na konci obce stačí pak zabočit vpravo, dát se na cestu, která nás dovede až pod rozhlednu. Nejbližší železniční zastávka je právě ve Mšeně. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 21. květen, přeji hezké dopoledne, blíží se nám 11. hodina, my si do zpráv celou poslechneme naši hudební dvojici, pak už se na vás těší kolega Honza Benešovský. Na řadě jsou teď písničky o telefonu. V tento den si v roce 1881 majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frej jako první obyvatel Prahy nechal zavést telefonickou linku z bytu do kanceláře. Z české muziky let 60. až 80. nabídnu Karla Gotta, písničku Hned zítra ráno zavolám, a pak nás také nemine nahrávka Halo děťátko Viktora Sodomy. Já jsem Adam Kořica, tímto se s vámi loučím, za sebe vám přeji hezký čtvrtek, nadále si ho užijte s naším rádiem, to znamená s českou muzikou let 60. až 80. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se, naslyšenou.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Hudební dvojice
5: aneb 1 plus 1.

20 let, ale s venkovanem od jak živa si mě každý plet. Proto jsem se dneska s tímhle svěřil právě vám, já dá slamu poták mám. Chtěl bych se s někým vzít, ale pořád nemám s kým, ono nikdy nestačí mít jako manekín.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 11.
1: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. Epidemiolog Primula krotí obavy o nákaze ebolou. V rozstřelu na serveru iDnes.cz tvrdí, že je možnost nakažení od Američana s podezřením na nemoc v podstatě nulová. Americký lékař byl v kontaktu s nemocným pacientem v Ugandě. Teď leží v pražské nemocnici Bulovka. Jeho transport proběhl za přísných mezinárodních bezpečnostních a hygienických opatření speciálním letadlem a v uzavření.

0: izolačním boxu. O jeho přijetí rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po konzultaci s vládou. Podle ministerstva zdravotnictví pacient v tuto chvíli nevykazuje příznaky onemocnění a pro veřejnost nepředstavuje riziko. Hygienici zároveň upozorňují, že ebola se nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého. Česká strana zároveň zdůrazňuje, že Spojené státy uhradí veškeré náklady spojené s hospitalizací. Jarní mrazy přijdou české ovocnáře draho. Odhady hovoří o 1,5 miliardě korun. Škody vyčíslil šéf ovocnářské unie Martin Ludvík.
1: Když se na to podíváme za celou republiku, ty naše první odhady v tuto chvíli jsou takové, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší, než je nějaký, řekněme, pětiletý průměr.
0: Letošní škody jsou zřejmě druhé největší po roce 2024. Tehdy úroda v ovoce v důsledku jarních mrazů klesla o 2/3 a byla nejnižší za posledních 100 let. Rožnovský výrobce polovodičů oznámil propouštění. O práci v Onsemi přišlo zhruba 200 lidí z asi 1700 zaměstnanců. Rožnovský závod propouštěl i loni na jaře, kdy odešlo 150 pracovníků. Podle vedení společnosti rozhodnutí byla přijatá po pečlivém zvážení a mají posílit provozní efektivitu, urychlit inovace a podpořit dlouhodobou pozici technologického lídra v oboru. Úřad práce sdělil, že o záměru firmy ví, počty propouštěných ale nepotvrdil. Na jihu Itálie se chvěla zem. Okolí Neapole zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Podle agentury AFP se při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Bezprostředně po zemětřesení nebyly hlášené žádné větší škody. Z preventivních důvodů ale úřady uzavřely některé školy. No a na závěr jdeme na počasí. Během dne se nám na Moravě a ve Slezsku trochu rozprší. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné dopoledne všem, ve čtvrtek 21. května po 11. hodině přichází zaspívat Karel Zik.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Stařičký autobus

platí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů.

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Posloucháte Český impuls.

kravatou, na bedně vodu whisky. Stojím s dlouhým obojkem, jak stájovej pinč. Tu kravatu, co nosím, mě na vlík soudce lynč.

0: Plus Radio, pro radost ze života hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu. Říkáme jednoduše a v nejvyšší kvalitě, což platí. Tak si to pojďme rozebrat velmi stručně technicky. Do telefonu je potřeba si stáhnout žlutou rádiovou aplikaci a do televize nás dostanete tak, že někde na ovladači zmačknete automatické ladění, celé už to potom najede samo. Pojďme na další písničky. Dalibor Janda, Olympici nebo Pavol Hamel. Za malou chvíli ve vysílání Českého impulzu.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě, vznést se do oblak nebo si labužnicky pochutnat. Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední program, máme půl 12. V pořadu máme Česko rádi, dnes vystoupáme na středočeskou rozhlednu Kadlín, tak pokud to nemáte daleko, berte to jako tip na výlet. A s cestovatelem Jirkou Kolbabou poznáváme Brazílii, dnes nám Jirka představí ohromnou, gigantickou brazilskou přehradu Itaipu. Těším se na to, muzika česká všude kolem, za chvilku Helena Vondráčková, Petr Spálený nebo Iveta Bartošová na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls rádio. Pro radost ze života je před námi okamžik, kdy otevíráme klenotnici Impulzovic z krabičku. Zahrajeme si legendární katapulty, slavný hit Půlnoční závodní dráha, který bude komentovaný, tak jako vždycky v Impulzovic z krabičce. A pár slov si teď přijde říct Palo Habera. Těšíme se na něj za 4 hodiny, taky hlavní zprávy ve 12. Bude tam všechno podstatné, co se děje doma, ve světě i ve sportu. Tak s námi zůstávejte, Český impuls.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
5: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Keď som ja bol v puberte, tak sme sa spolu s kamarátmi zobrali a vyrazili sme z Brezna do Zvolena, čo je asi tak 60 kilometrov, na koncert Katapultu. Konal sa v športovej hale, ktorá mi vtedy pripadala, že je strašne veľká, a keď tá trojica začala hrať, naskočila mi husia koža. Bol to jeden z prvých koncertov, ktoré som kedy videl, a ten rachot a síla rock'n'rollu po mne zanechali fakt nezmazateľný dojem. Dnes, keď sa vraciam do tej haly vo Zvolene, tak mi pripadá strašne malá, ale stále je v nej počuť, ako ten blondiák, fúzač a toliakohod za bubnami hrajú svoju polnoční závodní dráhu.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Neapoli. A o tomhle městě se v ní také

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Dobré poledne. Ředitel Ústřední vojenské nemocnice končí. Václav Masopust z pozice odchází po 2 letech. Podle zjištění Novinek požádal o přeložení k poslednímu červnovému dni. Odchod ředitele přichází poté, co v minulém týdnu zasahovala v UVN policie. Ta obvinila jednoho z tamních primářů z korupce a falšování lékařských zpráv a znaleckých posudků. Masopustovo další setrvání v čele Ústřední vojenské nemocnice si podle informací Novinek nepřál premiér Babiš. Tomu se nelíbilo už jeho jmenování ředitelem. Na Ústecku vzniknou nová pracovní místa. 60 lidí zaměstná tajvanská společnost E-Trans Global, která v Ústeckém kraji chystá Evropské logistické centrum pro polovodičové chemikálie. Firma zpočátku plánuje investovat skoro 500 000 000 korun. S rozlohou 17 000 m² bude centrum patřit mezi největší specializované logistické provozy svého druhu ve střední Evropě. Násilník ze Siřemi na Lounsku je nebezpečný sadista. Vyplývá to ze znaleckých posudků, které na obžalovaného Karla Nováka vypracovali odborníci. Muž, který podle obžaloby téměř 3 měsíce vězněl a brutálně znásilňoval ženu v domě na Lounsku, u krajského soudu v Ústí nad Labem dopoledne prohlásil vinu. Stejně tak i 2 ženy a další muž, kteří mu podle spisu pomáhali. Všem hrozí až 12-letý trest. Spor o Pavlovu účast na letním summitu NATO možná skončí až u ústavního soudu. Prezident se k němu obrátí, pokud ho Babišova vláda 8. června na svém jednání vynechá z delegace na schůzku aliance v Ankaře. Prezident Petr Pavel na summit chce jet, vláda to ale dosud odmítala. Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak i prezidenti. Bílý dům plánuje omezit vojenskou pomoc evropským spojencům. Washington v případě

0: uprchlické krize neposkytne Severoatlantické alianci takové kapacity, na jaké byla Evropa dosud zvyklá. Starý kontinent tak zřejmě bude muset převzít velkou část odpovědnosti za vlastní obranu. Pokračuje naše americká reportérka Hedvika Miller.
1: Vláda prezidenta Trumpa podle nejnovějších informací mění své strategické plány. Pokud v Evropě vypukne rozsáhlý konflikt, Washington zredukuje počet svých vojenských sil a techniky pro rychlé nasazení. Bílý dům tak dává najevo, že americké kapacity jsou limitované. Prioritou se stává krize na Blízkém východě a oblast Pacifiku. Pro evropské členy NATO, včetně České republiky, je to omezení amerických záruk. Znamená to konec aliance, jen upozornění na to, že americká ochrana bude mít své hranice.
0: A polední zprávy vrcholí počasím. Zítra čekáme polojasno až jasno, přechodně sem tam mrak a místy přehánka. Oteplí se na 22 až 26 stupňů. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Právě skončily 3 minuty po 12. hodině. Petra Janů bude zpívat Už nejsem volná. Za chvilku taky Karel Černoch nebo Karel Kryl. Když okne...

0: Zicha, Petra Zámečníková v odpoledním vysílání Českého impulzu. Za chvilku už přivítáme Alexandra Hemalu, který se teď probírá nabídkou jednotlivých televizních stanic, vyzobává to nejlepší pro vás, takže pokud i dnes chcete strávit třeba jen část večera sledováním obrazovky, tak si počkejte na Sašův výběr a ještě předtím náš hudební výběr. Michal David bude zpívat, potom Blue Effect, Miroslav Žbirka nebo Dalibor Janda na Českém impulzu.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Zkáníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu u Alexandra Hemaly po 16. hodině. Přivítáme Miloslava Šimka, který nastupuje na internát. Poslechněte si to ve 16:45 v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď je tady Saša s televizním výběrem, tak pokud se díváte večer rádi, třeba pospolu s někým, koho máte rádi, tak aby vám ta láska jaksi neochladla zbytečným handrkováním se o ovladače, poslechněte si Sašu. A za chvilku další muzika. Linda a Pavel, Eva Olmerová nebo Václav Neckář se potkají na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Co by za to, přátelé, mnozí opravdoví policisté dali, kdyby tak úspěšně jako hrdinka stejnojmenného seriálu inspektorka Candice Renoirová vyřešili takové množství případů jako tato jedinečná dáma. Se šarmem sobě vlastním se pustí do rekonstrukce případu, který vypadá jako sebevražda, ale není. Není kouře bez ohně, to je název dnešní epizody ve 20.10 na ČT1. Ale nemyslete si, přátelé, že by nějak jsme za francouzským zločinem pokulhávali. O opaku vás přesvědčí opět policie Modrava, a to v případu záhadné smrti Čecho-Američana, ke které došlo v pokoji hotelu Srní. Zpočátku to vypadá na selhání srdce, ale to by nemohl mít v těle značnou dávku barbiturátů. Na povrch také vyplouvá loupež zpřed 30 lety. Kovbojův návrat, to je název dnešní policie Modrava ve 20.20 na Nově. Takovéto případy se musí na televizní obrazovce vyřešit během hodiny či hodiny a půl, ale pak jsou takové, které se táhnou neuvěřitelné dny, týdny, snad i měsíce, jako třeba ten, co se stal v Polabí, tedy stejnojmenném seriálu, jehož 70. pokračování je dnes na pořadu na Primě ve 20.15. A vám všem, přátelé, přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: dopoledne, posloucháte Český impuls, máme čtvrtek 21. května. Když to drhne mezi mužem a ženou, to je téma pro hudební dvojici, začne Miki Volek písničkou Rána a gól a potom Hana Zagorová Maluj zase obrázky. Určitě, když budete pozorně poslouchat, tak v tomto téma najdete. Jinak Miki Volek by právě dnes oslavil 83. narozeniny, tak to berte jako hudební vzpomínku. Český impuls, Honza Benešovský u mikrofonu.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Kazíková rajčata 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Hudební dvojice Anet. Dva jsou víc než jeden.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezké odpoledne. Havířovem otřásá velká korupce. Policie stíhá 20 lidí v souvislosti se veřejnými zakázkami města. Kauza se týká městských bytů. Obvinění se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v celkovém objemu 100 milionů korun. Uvedl to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Všichni obvinění jsou stíhaní na svobodě a hrozí jim až 12 let. Do části Česka o víkendu dorazí tropy. Až třicítky se očekávají v Polabí a na jižní Moravě. Víkend bude i jinde v Česku slunečný, teplý a většinou bez srážek. Předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Chladnější zůstane pouze na severovýchodě republiky. Vedra s námi nejspíš zůstanou i během příštího týdne. V pondělí teploměry ukážou až 27. Ochladit by se mohlo až ve středu, pořád ale naměříme letní hodnoty nad 20. Aviatická pouť se stěhuje z Pardubic do Hradce Králové. Na hradeckém letišti je v plánu nejméně do roku 2030. První hradecký ročník a 34. ročník aviatické pouti celkově bude na hradeckém letišti už teď 30. a 31. května. Představí se přes 40 letounů. Česká ekonomika zpomaluje a inflace roste. Brzdí nejistota ve světě, drahý provoz firem a domácností. Česká bankovní asociace proto přehodnocuje svůj optimismus z kraje letošního roku. Hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská upozorňuje na blížící se zdražování.
2: To, co se děje v současnosti, bude mít vliv i na ceny, obzvlášť po té nové sezóně, tedy od podzimu.

0: A ke konci roku a začátkem příštího roku bohužel očekáváme i postupný nárůst cen potravin, nájmu, energií, které budou tu inflaci táhnout těm 3%.
1: Důvodem zdražení je vývoj konfliktu ve světě. Česká národní banka zřejmě bude muset zvýšit úrokové sazby, to by dál zdražilo půjčky a hypotéky. Ve Středočeské Lysé nad Labem mají sraz myslivci, rybáři, včelaři a další milovníci přírody. Na místním výstavišti tady totiž začíná 31. mezinárodní veletrh Natura Viva. Až do neděle tu jsou k vidění novinky i osvědčené produkty, například lovecké zbraně a střelivo, ale taky moderní lovecké oblečení a boty. A přidám i počasí, zítra se oteplí na 22 až 26 stupňů a čekáme polojasno až jasno. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy skončily na Českém impulzu 3 minuty po 13. hodině a teď už holky z Gimplu a Vítězslav Vávra.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Těšíme se na Jirku Kolbabu. Dnes nám představí ohromnou, ale skutečně gigantickou přehradu v Brazílii, Itaipu. Jak vysokou má hráz? To by leckoho mohlo posadit na zadek. Počkejte si na to, Jirka Kolbaba přijde v půl druhé přesně tak jako každý den. A ještě předtím písničky Hvězdička blízkavá, slavný hit Petr Novák a George and the Beethovens, potom Jitka Zelenková nebo Tublatanka na Českém impulzu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku Karel Zich, Laxenberg nám hrál vynikající písnička Moje milovaná, potom Jaromír Majer, Malý přítel z města N, nebo Lucie Bílá, Amor Magor. Nicméně teď nás čeká další zastavení v Brazílii. Dnes nám Jirka Kolbaba představí ohromnou přehradu Itaipu.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Kde najdeme přehradu Itaipu, jak je velká, kolik je v ní vody?
3: Tak ta přehrada leží v Brazílii u hranic s Paraguají, je nedaleko města Foz do Iguasu. To je přesně to město, u kterého je ten slavný vodopád Iguasu. Řeka Paraná, které se říká Matka moře, tak ta pramení v Brazílii, je dlouhá 4880 km a právě na tom toku v jižní Brazílii byla vystavěna tato slavná velká přehrada, která patří k těm největším na světě.
2: Když tedy říkáme, že je jednou z největších na světě, známe nějaká konkrétní čísla, kolik vody třeba pojme?
3: Tak já jsem úplně ustrnul, když jsem zjistil, že je pětkrát větší než Asuánská přehrada, že je 8 kilometrů dlouhá, má výšku 196 metrů, to když tam stojíš, tak tomu nemůžeš vůbec uvěřit, že takové dílo mohl někdo postavit. Je to na ve výšce asi 75 poschodí běžného domu a je 400 metrů široká. Říká se, že, nebo to jsem zjistil, až jsem byl potom uvnitř na exkurzi, že její kapacita je 12,6 milionů kilowattů, což je úplně úžasné. A ten elektrický proud, který tady Brazílie vyrobí, tak také distribuuje pochopitelně do Paraguaje.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Diana Bartošová, Dotek lásky a potom Josef Laufer, La Bamba. Tak co myslíte, co mají tyto dvě písničky společného? Je to letopočet. Letopočet 1988, tedy rok, ve kterém oba hity vznikly. Tak příjemný poslech, dobré odpoledne, od mikrofonu se hlásí Honza Benešovský ve čtvrtek 21. května. A ve dvě hodiny si poslechněte zase hlavní zprávy, pokud vás zajímá, co je nového na světě.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg. Kilogram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Hudební dvojice a neb jako vejce vejci.

pocit kolen rozvykladých a hlav bolestmi stíhaných. Působivost ušlechtilých gest a těžký

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Dobré odpoledne. Nova platí za Ferryho. Kvůli odvysílání rozsudku nad exposlancem musí televize zaplatit skoro 2 miliony korun. Sankci uděluje Úřad pro ochranu osobních údajů. Nova píká za to, že před 3 lety na svém zpravodajském webu odvysílala přímý přenos rozsudku nad Dominikem Ferrym odsouzeným za znásilnění. V přenosu totiž zazněly údaje o poškozených ženách. Televizi hrozila až 5milionová pokuta. Televize se hájila mimo jiné tím, že nemohla předjímat, co v rozsudku bude. Oprava historické voliéry v podzámecké zahradě v Kroměříži je u konce. Památka UNESCO z 19. století je součástí takzvaného Pavího dvora a žijou v ní okrasní bažanti. Voliéru tvoří kovová konstrukce a drátěný výplet. Oprava začala loni na podzim a přišla na zhruba 500 000 korun. Podzámeckou zahradu v Kroměříži vlastní církev společně s místním zámkem. Historii voliéry připomíná Šárka Brantalová z Olomouckého arcibiskupství.
2: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu Pavího dvora arcibiskupskými architekty. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
1: Podzámecká zahrada patří k nejcennějším krajinářským dílům v Česku. Její historie sahá do přelomu 15. a 16. století. Arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit původní podobu. Strach z eboli odklonil let. Letadlo Air France na trase z Paříže do Detroitu skončilo v kanadském Montrealu kvůli pasažérovi z Konga. Důvodem byla omezení, která Spojené státy zavedly kvůli šíření eboli v této africké zemi. Společnost Air France omylem umožnila cestujícímu z Konga nastoupit do letadla. Tomáš Chorý a David Douděra jsou v nominaci českých fotbalistů na sraz před světovým šampionátem. Slavia je přitom nedávno vyřadila z kádru. Seznam hráčů na přípravný kemp zveřejnil trenér Miroslav Koubek na mimořádné tiskovce. V širší nominaci jsou i tři nováčci. Teprve 17-letý Sparťan Sochůrek, plzeňský Sojka a Kabongo z Mladé Boleslavy. Z předběžné nominace, kde bylo 54 jmén, jich teď zůstalo 29. Ze širší nominace po utkání proti Kosovu vyplyne nominace konečná. A přidám i zítřejší počasí. Bude polojasno až jasno, přechodně sem tam mraky a místy se objeví přehánky. Teploty budou atakovat 22 až 26 stupňů. Hezký čtvrtek přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Vždycky jsem to já. První písnička po 14. hodině bude od Dalibora Jandy. Honza Benešovský přeje krásné odpoledne. Posloucháte Český impuls.

0: je mi líno. Nám ne, my naopak budeme aktivní a za chvilku pošleme další tip na výlet. V pořadu Máme Česko rádi. Budeme se zabývat středočeskou rozhlednou Kadlín a řekneme, proč se vyplatí na ní vystoupat. Hanka Kracíková a turista s povoláním Mirek Tausek řeknou víc v půl třetí. No a z muziky ještě předtím Lenka Filipová, Jiří Štědroň nebo Karol Koňárik na Českém impulzu.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Toto je...
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Půl třetí odpoledne posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Miky Volek bude zpívat za chvilku taky Karel Gott s Valdemarem Matuškou nebo Michal David. Prostě české písničky 60. až 80. let, které hrajeme celý den. Teď je další tip na výlet. Z rozhledny může být fantastický výhled, i když nestojí v kdo ví jaké nadmořské výšce. Jednu takovou nám teď představí Hanka Kracíková. Ta rozhledna vznikla u středočeské obce Kadlín.
1: Máme Česko rádi.
2: Je součástí 7 kadlínských zastavení, tedy poučné procházky okolím. Víc mi poví Miroslav Tausik z klubu českých turistů. Dobrý den, Mirku.
3: Dobrý den, Hanko. Tak začneme místem. Rozhledna stojí na nízkém vrchu hradišť ve výšce 314 metrů nad mořem a je zasazená do takového malého hájíčku. Ten ji dělá vtelku zajímavou.
2: Moje častá otázka, kam je z rozhledny vidět?
3: No tak, z ochozu je krásný výhled na celý středočeský kraj. Na Říp, celé Kokořínsko, ale i dále na sever k Bezdězu, Ještědu a za dobré viditelnosti dokonce až na Krkonoše.
2: Rozhledna mi tvarem připomíná strážní věž z dob středověku. Na masivním kamenném podstavci je potom dřevěná část a nahoře krytá vyhlídka ve výšce 15 metrů. Celkem je stavba vysoká metrů 19.
3: A zajímavostí je, že jako základní kameny posloužil například opál z Tuniska, který přivezl sám Emil Holub. Základní kameny stavby jsou totiž očíslovány, kde každé číslo značí dárce.
2: Já jsem slyšela, že je tu i muzeum. O co jde?
3: Je to takové vesnické muzeum, kde najdete veškeré nářadí, náčiní a stroje zpátky 200 let. Seznámíte se s prací venkovského kováře, selskou technikou a pak je tu také expozice motiček a polních plodin.
2: Rozhledna stojí na návrší nad obcí Kadlín, asi 7 kilometrů jihovýchodně od Mšena. Dá se k ní dojet autem po asfaltové silničce. Z návsi se můžeme vydat pěšky směrem k rozhledně, je vidět zdaleka, takže ji neminete. A na konci obce stačí pak zabočit vpravo, dát se na cestu, která nás dovede až pod rozhlednu. Nejbližší železniční zastávka je právě ve Mšeně. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co touží slyše, říkej mi. Na hlasky tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jste dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, míříme do Klenovnice. Do naší impulzové krabičky, ze které si hrajeme ty nejslavnější hity, teď je na řadě marnivá sestřenice Jiří Suchý a Petr Janda si k tomu řekne své v komentáři. Tak jsem na to zvědav a ve 3 hodiny zase hlavní zprávy se vším podstatným, co se děje doma, ve světě i ve sportu. Tak jestli jste rádi v obraze a zároveň milujete českou muziku, posloucháte velmi správně Český impuls.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Na Suchý a Šlitrovej jsem byl poprvé v pražské městské knihovně na představení Člověk z půdy. Šli jsme tam s celou třídou z gymnázia. A pak v roce 63 nás Suchý v Semaforu dokonce angažoval. Tam jsem viděl snad 50krát představení Jonáš a Tingle Tangle. Tak strašně se mi to líbilo. V té době už byla Marnivá sestřenice dávno hitem. Suchý totiž natočil už v roce 1960.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Dobré odpoledne. Za mučení a znásilňování dostal sadista 15 let Karla Nováka, tak trestá za jeho řádění v Siřemi na Lounsku soud v Ústí nad Labem. Tento celkový trest je i za předchozí znásilnění jiných žen. Třem spolupachatelům, kteří o věznění poslední oběti věděli, soud taky uložil nepodmíněné tresty. A to ve výši 6 let u dvou žen a 5,5 roku v případě muže. Hlavnímu obžalovanému 42-letému Novákovi soud uložil kromě 15 let i ochranou sexuologickou léčbu v ústavu. Podle znalců sexuální deviací sadismem. Všichni čtyři prohlásili vinu a činu litovali. Prohlášení viny umožnilo, že soud nemusel provádět dokazování. Rozsudek tak padl během jediného dne hlavního líčení. Rusko mění svého velvyslance v Česku. Alexandra Zmejevského by měla nahradit Anna Ponomarevová, píšou to Novinky.cz. Zmejevský na postu končí po 10 letech. Nakonec Zmejevského diplomatické mise upozornil server Hlídací pes s odkazem na diplomatickou listinu, kterou spravuje ministerstvo zahraničí. V její aktuální verzi je post velvyslance Ruské federace bez uvedení jména. V Plzni budí odpor vytrhávání historické dlažby. Děje se tak v rámci rekonstrukce náměstí Republiky. Město podle reportérky Kláry Fajstové tvrdí, že rozřezání a obroušení velkých kamenných desek schodníků lidé ocení. Kláro, dobré odpoledne.
2: Hezký den. Lítost vyjádřilo například občanské sdružení Pěstuj prostor, podle něhož jsou desky cenná součást historického dědictví. Stěžují si i někteří obyvatelé a odborníci. Někdejší šéf památkového odboru magistrátu Petr Marovič podal kvůli rekonstrukci náměstí podnět k památkové inspekci. Podle města upravená dlažba umožní rovinnější položení a bude komfortnější pro chodce. Má se víc přiblížit k dávnější podobě, kdy nebyly kraje poškozené.
1: Už druhý den policie hledá matku dvou dětí z Plzeňska. 38-letá Jana Walterová z Čivic odešla beze slova z domova a dosud o sobě nepodala žádnou zprávu. Nemá u sebe osobní věci ani telefon. Naposledy viděli svědci včera kolem 8. večer u silnice mezi Čivicemi a obcí Břízko. Fotografii pohřešované najdete na policejním webu. Ebola v Kongu postupuje. Nákaza už se objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra. Uvádí to povstalecká aliance, která oblast kontroluje. Zdravotníci upozorňují, že v regionu chybí izolace pro pacienty, ochranné pomůcky i personál. V některých nemocnicích proto lidé s podezřením na ebolu leží na stejných odděleních jako ostatní nemocní. A přidám i počasí na zítřek. Bude polojasno až jasno, přechodně sem tam mraky, místy přeháňka, teploty vyšplhají na 22 až 26 stupňů. Hezký den přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Po zprávách ve 3 hodiny nás čeká první polibek kapely Brutus. Tady je Honza Benešovský, hezké odpoledne, posloucháte Český impuls.

ráda a celý srdce žádá, tuhle zábavu já znám. Pár týdnů je vlídna, pak náhle se zblázní, zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku Kardinálové nejkrásnější sen, Eva Pilarová bude zpívat nebo Darinka Rolincová. Facebook Českého impulzu, to je studnice různých soutěží, témat, taky novinek z rádia. Jestli chcete být v obraze v tomto smyslu, tak se tam občas mrkněte. Můžete lecos vyhrát, můžete lajkovat, komentovat, glosovat a taky si udělat nové přátele. www.facebook.com/Český impuls. Těšíme se na vás na internetu.
1: Co se ti stalo?
2: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
2: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
2: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Půl čtvrté odpoledne posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Jestli milujete country písničky, to znamená tu fantastickou muziku, kterou si obvykle hrajeme u táboráku nebo při nejrůznějších grilovačkách a podobných příležitostech, tak nás poslouchejte, anebo se nás ideálně k nějaké takové příležitosti rovnou nalaďte mezi 19. a 20. hodinou. I dnes večer to nejlepší z české countryové, folkové a tramské scény na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, máme 21. května a v tento den, v roce 1881, si majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frej jako první obyvatel Prahy nechal zavést telefonickou linku z bytu do své kanceláře. Tak si to teď pojďme připomenout v hudební dvojici písničkami O telefonu. Začne Karel Gott, hned zítra ráno zavolám a potom Viktor Sodoma a Haló, děťátko. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu po 16. hodině už Alexandr Hemala a taky Miloslav Šimek, který nastupuje na internát. Co se kolem toho děje, uslyšíte za půl hodinky ve 16:45. Mějte se krásně a naslyšenou zítra.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Hudební dvojice
6: Anet, co mají písničky společného?

0: na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
3: Dobré odpoledne. Policisté v pardubické Poděbradské ulici evakuovali školu. Důvodem bylo fyzické napadení poblíž budovy. K incidentu podle iDNESu došlo poblíž školy střední průmyslové chemické, které se evakuace týká. Na místě zasahovali zdravotníci a podle policie odvezli jednoho člověka do nemocnice. Druhý aktér konfliktu je jako podezřelý v rukách policie. Evakuace celé školy je slovy strážníků pouze preventivní a bude následovat taky její kontrola. Zadržená osoba má totiž na školu vazby. Ředitel pardubické školy Jiří Kraus zatím další podrobnosti nezdělil kvůli embargu. Američan s podezřením na ebolu je stále bez příznaků. Dnešní stav lékaře, kterého k nám dali na případné léčení Spojené státy, upřesňuje pražská nemocnice na Bulovce. Cizinec dosud nepodstoupil žádná vyšetření a je na pozorování. Muž přiletěl do Česka v noci na dnešek z Ugandy poté, co americké velvyslanectví požádalo, zda by mohl do konce inkubační doby pobývat u nás. Pokud se příznaky eboly objeví, diagnózu může potvrdit laboratoř v Berlíně. A zdravotníci a humanitární organizace v Kongu mezitím bijí na poplach. Stěžují si, že jim docházejí kapacity i vybavení pro zvládání nové eboly. Situaci podle nich výrazně komplikuje ozbrojené násilí v regionu, kde už tak panuje humanitární krize a masové vysídlení obyvatel. Ebola už se rozšířila do provincie Jižní Kivu, tedy stovky kilometrů od původního ohniska. V zemi chybějí lékaři i léčiva. Nakažení leží v nemocnicích vedle pacientů s jinými diagnózami. Probíhající zbraňová amnestie vydává další poklady. 40 kilo nábojů zničil policejní pyrotechnik u Nové Vsi na Havlíčkobrodsku. Při zbraňové amnestii je spolu s podomácku vyroubenou zbraní odevzdala v Chotěboři žena, která je našla při vyklízení půdy domu. Zřejmě patřili jejímu otci. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku připravuje možnost, jak se vyhnout postihu za držení neevidovaných zbraní a munice. Před týdnem při ní muž v Jihlavě odevzdal přes kilogram Semtexu. Švýcarská hokejová škola nám začíná šlapat na paty. Hostitel letošního mistrovství světa si odnesl z posledních dvou světových šampionátů stříbrné medaile. Zakladatel hokejové školy ve švýcarském Curychu Luděk Kuncek říká, že poslední úspěchy Švýcarů rozhodně nejsou náhoda.
4: Před 10-15 rokama začali do toho hokeje dávat více finančních prostředků a začali s tou mládeží pracovat. Díky tomu se jim narodila tahle generace, která dneska na to mistrovství světa hraje, kde mají opravdu 10-12 světových hráčů.
3: Luděk Kuncek si ale myslí, že Češi stále pracují s mladými talenty lépe než Švýcaři. Pochválil hlavně naši reprezentaci do 18 a 20 let. A dodám i počasí na zítřek. Čekáme polojasno až jasno a teploty 22 až 26 stupňů. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Přeji hezké čtvrteční odpoledne, přátelé, a pokud máte čas, chuť a náladu na nás, tedy na zábavné scénky a vzpomínkové písničky, pak budeme jen a jen rádi. No a navíc, jak jsem se dočetl, dnes je Mezinárodní den čaje. Tak pokud tedy trávíte chvíle poslechu naší stanice v klidu míru domova, dejte si šálek čaje a třeba na chvíli vzpomeňte těch, kteří ty drobné lístečky, které většině lidstva lahodí, také musí sesbírat, což vůbec není lehká práce, pak také zpracovat, dopravit, no a pak už si jen pochutnat. K tomu nám zaspívá písničku Dalibor Janda a ta se jmenuje Vchází bez vyzvání. Je to tady.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Za maličkou chvíli se nám pan Miloslav Šimek, skvělý to bavič, svěří s útrapami svého mládí, kdy chtě nechtě musel nastoupit do internátu. A už ten nástup, jak se zdá, byl sám o sobě docela velkým zážitkem.
1: Od 5 let jsem toužil po kariéře úředníka v bance. Mít černé klotové rukávy, razítko, v zásuvce chléb s koňským salámem, přepážku s neprůstřelným sklem proti střelám banditů a slinám zákazníků, před sebou stohy bankovek, tvrdé české valuty a 14 dní dovolené. Život však obyčejně nepřeje dětským snům. Také mně se neměly tužby vyplnit. Když jsem vycházel v 5. třídě 9letku, zavolal si mě otec do Včelína za město, kde jsme bydleli, a řekl: školní docházku si splnil nezrovna nejlíp a vstupuješ do života. Ano, teď budu bankovním úředníkem. S tím se rozluč, zarazil mě otec. Se svým vysvědčením se mezi škrabáky neuchytíš. Již jsem tě zapsal do zemědělské školy s internátní výchovou. Budeš-li se dobře učit, staneš se kočím. Pokoušel jsem se otci odporovat holí, ale tatík zvolal: ještě ráno a otevřu úly. Prohrál jsem. Druhého dne ráno mě otec dovedl na nádraží. Opatrně se rozhlédl a zavedl mě k nákladnímu vlaku. Život je tvrdý, chlapče, řekl. Nebude se s tebou mazlit. Skoč do něj rovnýma nohama. A přivázal mě pod vagón k nápravám vozu. Šťastnou cestu a piš, šeptl pak ke kolejím a dojatě odcházel směrem k nádražní restauraci propít ušetřené jízdné. Musím přiznat, že mi nebylo nejveselej. Otočil jsem za otcem naposledy usozené oči. Děkuji ti za výchovu, tatínku. Zahlédl jsem ještě, jak se otec na peroně ujal kufru, který se mu zdál opuštěný, a zmizel s ním rychle v davu. Zůstal jsem sám, poprvé bez domova. Snad proto se mi začaly honit hlavou divné myšlenky. V internátu se se mnou mazlit nebudou. Vždyť co je to vlastně internát? Omšelá budova, kde jsou chlapci a děvčata pod jednou střechou a nesmějí k sobě, ani kdyby si to přáli. Za těchto myšlenek ubíhala má cesta do jeseň na Šumavě. Pražce se mi míhaly těsně pod sedínkou a výhybka mě co chvíli klovla mezi žebra. Také roj včel, který jsem si doma vypůjčil, abych měl nějaký majetek do začátku, začínal nebezpečně bzučet. Často vyběhla včelka spod čepice a toulala se mi po tváři, jež zvolna opuchala. Po 12 hodinách jízdy, přesně v jeseň, provazy povolili. Dopadl jsem tvrdě mezi koleje. Po čase, právě když jsem otvíral oči a přemýšlel, kdeže to jsem, zvedl mě průvodčí ze země. Co tu děláš, chlapče opuchlý, ptal se přísně. Ale naslouchám dunění, nejede-li v dáli vlak. Vymluvil jsem se chytře a prchal důstojně jakousi stokou směrem k internátu. Tma mi sice stěžovala orientaci, ale velký řev mě vedl neomylně. Před internátem stály dva zástupy. Na jedné straně dívky, na druhé chlapci. Několik mužů stálo na valníku a křičelo dolů. Světlomet umístěn na věži internátu osvětloval prostranství, jiný pročesával okolí a jakýsi střelec vysílal z oken ředitelny k lesu náhodné rány. Záznamy hovoří jasně, křičel muž z vozu. Jeden přivandrovalec jménem Antonín Bobr chybí. Dokud se nenajde, nedostanete oběd a klíč od záchodku. Pochopil jsem, že hledají mě. Už jdu, zvolal jsem a vběhl do světla. Pán, zřejmě ředitel, seskočil z válníku a vytěl mi políček. Kde jsi byl, Toníčku? A znovu rána. Spal jsem, pravil jsem podle pravdy a uhnul biči. Kde pak si spinkal, vyzvídal ředitel a strčil do mě válníkem. Na kolejích, odpověděl jsem, chtě se zachránit čistou pravdou. Ředitel s vychovatelem se na sebe podívali a kývli hlavami, jako by něco tušili. Dobře, Toníčku, řekl ředitel, chceme ti věřit, ale pověz nám tedy, proč tolik páchneš? Šel jsem stokou, vyhrkl jsem upřímně. Direktor s vychovatelem na sebe kývli ještě významněji. Samozřejmě, že se my hlupáci tak ptáme, ale vysvětli nám, Antonínku, proč si tak opuchlý. Ani tentokrát jsem nezalhal. Mám podčepicí roj včel. A máme ho, lháře, zapištěl vychovatel a ředitel mi strhl čepici z hlavy. A začal karneval. Včely dlouho bez potravy ukazovali řediteli, jak jsou pilné. Pokryli jeho postavu bzučivým kobercem a měli se k dílu. Mezitím, co vedení volalo o pomoc, obstoupili mě budoucí spolužáci a jednohlasně mě zvolili svým náčelníkem. Bývalý vůdce ke mně přistoupil a prohlásil závistivě. Takhle si představuji vítězství lži.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: Vy mi to, přátelé, nebudete věřit, ale docela před mými zraky v tuto chvíli vyvstaly dvě půvabné dámy, a sice Helena Vondráčková a Hanička Zagorová. Stalo se tak tuším roku 1978, kdy jsem seděl v hledišti legendárního Silvestra, kterým provázel Vladimír Menšík, a tyto dvě dámy se nám představily jako dvě žlutá kuřátka. Tak si je pojďme připomenout.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Naším dalším hostem je, přátelé, Felix Holzmann, člověk velice vtipný a v našem pořadu vítaný. Ovšem domluva s ním mnohdy byla během na dlouhou trať. No a když to ještě znásobil sklerózou, tak to byla věc zcela nemožná. Přesvědčil se o tom svého času i Viktor Maurer a my si je oba můžeme poslechnout.
1: Pane, jak bylo vaše jméno, já jsem zapomněl.
2: No Vrána přece.
1: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
2: No, no to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
1: Jo, bo bych vás nepoznal, no, prosím vás, jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
2: No jo, právě. Vždyť už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
1: No, jo.
2: Ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
1: No tak jenom na jména, víte, to byste nevěřil, pane, pane Brabec.
2: Vrána.
1: Vlastně Vrána. To byste nevěřil. No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
2: No, no to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
1: Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší, víte. Já jsem vám byl včera u doktora.
2: Jo.
1: A on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
2: No to je horší.
1: No. Něco jako z porcelánu nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla.
2: Ze skla?
1: No. Nějak jako sklo. Sklo.
2: Jo, tak a sklerózu.
1: Sklerózu. Jo, tak nějak to říkal. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte?
2: Jo.
1: Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct a najednou koukám, už to nevím.
2: No jo. Skleróza, pane Hokra.
1: No a to bývají v hlavě, jo?
2: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
1: No jo, tak to bude ono tohle, no.
2: No.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, čísla teda.
2: No.
1: No a to třetí už jsem zapomněl. Teda. No. To byste nevěřil, pane Slavík.
2: Vrána.
1: To byste ne... Co?
2: Vrána.
1: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
2: Ne, já se jmenuju Vrána.
1: Já jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jméno.
2: No, ano. No to nic, no a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
1: Jo, o tom ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, ty... co jsem to říkal, nevíte?
2: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
1: Na hlavu, že jo, no jo. A víte, už mě šediví, no jo.
2: Taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Okrle.
1: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
2: Cože?
1: A 10 deka, no víte, co mi to zase ta tlačenka dělá? No to je, co mi to zase ta...
2: No tam... ta
1: jak se to jmenuje, co mám?
2: Skleróza.
1: Skleróza, no co mi to zase dělá, no víte. Zkrátka a dobře... kde jsem to přestal?
2: No, říkal jste, že jste byl u řezníka.
1: Jo, u řezníka jsem byl, víte?
2: No.
1: No a... U jakého řezníka jsem neřekl?
2: Ne, to jste neřekl.
1: A já znám totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
2: A no
1: ten...
2: dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
1: Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
2: Jo.
1: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, ne?
2: No tak asi k jídlu, ne?
1: K jídlu? No jo, k jídlu, ano. K jídlu jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
2: Tak to vím, no. Tlačenka je si, myslím, přece k jídlu.
1: No tlačenka je k jídlu.
2: K jídlu, ne?
1: To se jí normálně takhle jako třeba salám. Nebo
2: no ano, ano, správně.
1: To vy nevíte, tohle?
2: Jsem, že to vím.
1: No bylo, to bych se divil.
2: Já vím.
1: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře. Zkrátka... kde jsem to přestal, co jsem říkal?
2: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
1: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
2: Svíčkovou z tlačenky?
1: Co?
2: No jestli chtěla dělat svíčkovou stlačenky.
3: Stlačenky?
2: No.
1: No já nevím, co to chtěla dělat, to víte, asi do vaření nepletu, no.
2: No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak já, a kam pak vy?
3: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho, vedle... Tady jak je to kousek tady. Tam jsem byl včera, já jdu dneska jsem tady jdu. Do toho jdu tamhle, do té...
2: Do samoobsluhy?
3: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
2: Jo,
3: ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho. Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
2: Dáme.
3: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam...
2: Tadyhle máte nějaký lístek.
3: A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký... Co to stojí tady? Já jsem to mám trošku špatně.
2: Lístek v pravé kapse saka.
3: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám, jo. Taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Kam já jsem to dal? Já to měl na takovým jemným papíře. Mě už vím, no tak to už nemám. Do mě něco sežral pes, víte, já mu s tím utřel hubu.
2: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já?
3: Na tom telegramu, ano,
2: všim, že tam máte něco rukou, tak...
3: No jo, tady to je, hejte, manželka mě to napsala na telegram, no jo. Počkejte, zajít za panem Vránou dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no, mám zajít za nějakým panem Vránou, víte? On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledal, já musím jít.
2: Naschledal, no.
3: Jak bylo vaše jméno, pane?
2: Stehlík.
3: Stehlík, pravda. Já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým 2 kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete 3. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Dobré odpoledne. V Poděbradské ulici v Pardubicích se tohem žijí policisty. Zásahové jednotky tady totiž evakuovaly střední průmyslovou školu chemickou. V jejím areálu došlo ke konfliktu mezi dvěma lidmi. Jeden člověk skončil v nemocnici, útočníka policisté zadrželi. Studenti mluví o pobodání dívky. Exkluzivní informace přímo z Pardubic přináší reportér Václav Komárek. Vašku, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Pardubic. Já teď stojím u kruhového objezdu, který spojuje ulice Kosmonautů a Poděbradská, tedy zhruba 200 metrů od školy, ve které mělo dojít k napadení dívky. Mluvil jsem tady s několika studenty, kteří potvrdili, že k útoku došlo, mělo k němu dojít před vchodem do budovy školy a mělo dojít k pobodání dívky, ale zatím žádné bližší informace z místa nemám. Každopádně okolí školy je zcela uzavřené, policisté do ulice Poděbradská v okolí školy nepouštějí žádná auta a nepouštějí tam ani chodce. O zdravotním stavu dívky zatím nemám bližší informace. Podle svědectví z místa ovšem mělo dojít k její resuscitaci.
1: Hasiči dělají tečku za požárem v Českém Švýcarsku. Místo, kde v Národním parku před dvěma týdny hořelo, už je totiž bez zvýšeného dozoru hasičů i strážců parku. O půlnoci skončil nepřetržitý dohled nad požářištěm u Rynartic nedaleko Jetřichovic na Děčínsku. Oheň začal 2. května. Přes 500 hasičů s podporou 6 vrtulníků s ním bojovalo necelý týden. Maximální ceny benzínu mírně vzrostou, u nafty je to naopak. Cenové stropy, které budou platit zítra, zveřejnilo Ministerstvo financí. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 45 korun a 23 haléřů za litr, nafta pak za 42 korun a 31 haléřů. Ceny pohonných hmot stát hlídá po únorovém útoku USA a Izraele na Irán. Na Náchodsku zmizela alej, stromořadí někdo rozkradl v noci na pondělí. O silnice mezi Studnicí a Zblovem zmizelo 10 z 19 stromků, které místní zasázeli loni v listopadu. Některé byly i dvoumetrové. Pachatele hledá policie. Snaha o únik z fronty bude stát ruského vojáka 5leté vězení. Za mříže ho posílá vojenský soud v Rusku. Poddůstojník se dvakrát střelil do nohy, aby se vyhnul odeslání do boju na Ukrajině. Teď skončí v trestaneckém táboře. A přidám i počasí na zítřek, čekáme polojasno až jasno, přechodně sem tam mrak, místy se objeví slabé přehánky. Teploty odpoledne vyšplhají mezi 22 a 26 stupňů Celsia. Klidný čtvrtek přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: V úvodu druhé hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se spolu s Naďou Urbánkovou projedeme prázdným expresem. A pak už to bude legenda našeho Big Beatu, pan Vladimír Mišík a stříhali dohola malého chlapečka. To vše na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.

0: Myslím si, že český slavík je dnes férovou soutěží, ale když býval za starých dob zlatý slavík a mohli se posílat různé hlasy, tak se s tím asi dalo nějakým způsobem manipulovat. Své o tom ví pan Miroslav Donutil, který se zúčastnil této soutěže po boku Franty Kocourka, myslím tím ne pěvecké soutěže, a možná, že tito dva tuto pěveckou soutěž svým způsobem i ovlivnili. Konečně pojďte si to poslechnout od pana Miroslava.
1: Tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Synkopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem. Když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl: Dobrý večer, a jsem Ruda Kovanda a zacpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil: Včera jsem si koupil juice, oh jen. Má matka mě sebou dala 5 korun, oh jen. A jsem měl říze, jak jsem koupil juice, oh jen. A já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen. A tak jsem šel domů, oh jen, protože už jsem neměl žádný peníze, tak jsem si ten juice žádný už nekoupil, oh jen. No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl: To je on! To je zpěvák pro Brno! A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohle to jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat, a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy, a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda. A nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali: Prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda? Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl: To je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás se stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis. A zatím se děly neuvěřitelné věci. Tenkrát kvůli Kovandovi poprvé a taky naposled v Brně byly celostátní dožínky. To byla taková ta akce, kdy zemědělci sklidili a ve městě se všichni opili. Bylo to oficiálně povoleno, takže do Brna, které tenkrát se stalo hostitelem celostátních dožínek, se sjeli opilci z celé republiky a nekontrolovaně pili všecko, co bylo po ruce. No a Kovanda na České u hotelu Avion u stánku s burčákem zaujal prvních 25 posluchačů svým nejnovějším hitem Setkání užovek v Lamanšském průlivu. Odsud se přesunul na střechu autobusu z Banské Bystrice, kde už bylo asi 250 posluchačů. Pak jsme šli na terasy hotelu Internacionál, kde už zpíval asi pro 2500 lidí. A skončil to celé na Zeleném rinku, kde bylo centrálné pódium pre lučnicu asi s 25 mikrofonmi. A z těchto 25 mikrofonů postačil iba jeden k tomu, aby se Rudolf Kovanda stal slavným. Radek Retegi, který ho doprovázel na kytaru, spustil a Ruda zpíval svůj absolutně nejnovější hit Sud kulatý ristupie. A protože už tenkrát dobře frázoval, tak to vypadalo docela dobře. On hřímal na to náměstí Sud kulatý ristupie, tu je kára, ten tur je ovlen. A dav bouřil a všichni řvali, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda. A kolem chodili ti SMBáci a měli ty vysílačky a byli z toho úplně zmatení a hlásili těm svým šéfům, tady lidi křičí, ať žijou Rudý Kovanda.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus desítka půl litru ve skle a Birel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: dobrý den, tak to byl jeden z hitů, které se v těch 90. letech hrávaly na diskotékách. Ano, zpíval Franta Ringočech a Markéta Muchová. A pak už to bude klasika nádherná v podání Václava Neckáře, píseň skupiny Rolling Stones Lady J. To vše na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Co by za to, přátelé, mnozí opravdoví policisté dali, kdyby tak úspěšně jako hrdinka stejnojmenného seriálu inspektorka Candice Renoirová vyřešili takové množství případů jako tato jedinečná dáma? Se šarmem sobě vlastním se pustí do rekonstrukce případu, který vypadá jako sebevražda, ale není. Není kouře bez ohně, to je název dnešní epizody ve 2010 na ČT1. Ale nemyslete si, přátelé, že by nějak jsme za francouzským zločinem pokulhávali. O opaku vás přesvědčí opět policie Modrava, a to v případu záhadné smrti Čecho-Američana, ke které došlo v pokoji hotelu Srní. Zpočátku to vypadá na selhání srdce, ale to by nemohl mít v těle značnou dávku barbiturátů. Na povrch také vyplouvá loupež zpřed 30 lety. Kovbojův návrat, to je název dnešní policie Modrava ve 2020 na Nově. Takovéto případy se musí na televizní obrazovce vyřešit během hodiny či hodiny a půl, ale pak jsou takové, které se táhnou neuvěřitelné dny, týdny, snad i měsíce, jako třeba ten, co se stal v Polabí, tedy stejnojmenném seriálu, jehož 70. pokračování je dnes na pořadu na Primě ve 20.15. A vám všem, přátelé, přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jsou přátelé herci, kteří neradi improvizují a drží se scénáře té určité role. Mezi ně ovšem nepatří pan Vladimír Menšík, který právě v improvizaci byl naprostým mistrem nad mistry. Ale někdy se i mistr tesař utne. Někdy totiž nejsme sto dohlédnout, kam až s improvizací můžeme dojít. Je to tak, pane Vladimíre?
1: V jedné malé farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoupá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakém stavu ten kostelíček je. Čekaj, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocní varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelník pohá, jak to ale uděláme? Támhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snad dá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním, kostelník utíká, pan pelikán povídá, no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do ty vompa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, vompa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, vompa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se pelikán, a tak to berem. Je neděle, mše svatá. Kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci a zpívavým hlasem pronese o, přijdi pane k nám a pelikánovci, já ti za klobuček pěrko dám.
2: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko jako Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Hezký den. Nejspíš rozchod stojí za pobodáním v Pardubicích. Útočit měl student na svou bývalou dívku. Podezřelého už policie zadržela. Všechno se ve 14:00 seběhlo v areálu střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy policisté uzavřeli a budovu evakuovali. Napadené dívce šlo o život. Policie okolí místa činu neprodyšně uzavřela. Od kruhového objezdu směrem ke škole pouští jenom trolejbusy. Zlínský soud pustil z vazby posledního obviněného z fotbalové korupce. Má jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna pominul důvod koluzní vazby, tedy aby neovlivňoval svědky nebo nemařil vyšetřování. V případu je obviněných 32 lidí. Tyran ze Siřemi na Lounsku míří na 15 let do vězení. 42letý Karel Novák měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu. Tento trest je souhrný i za předchozí znásilnění jiných žen. Soudce i státní zástupkyně zdůraznili, že případ se vymyká běžným kauzám. Výjimečné je podle nich také to, že se na věznění ženy podíleli další lidé. Soudce Ondřej Peřich říká, že v podstatě šlo o organizovanou zločineckou skupinu.
1: Podíleli se na tom jednání, přímo tu poškozenou netýrali, sexuálně i nezneužívali, nicméně ten stav té zbavení osobní svobody oni tam udržovali, byla to jejich vina, že se tomu nevzepřeli a naopak aktivně se podíleli.
0: Novák poslední oběť omámil a pak věznil, mučil a opakovaně znásilňoval. Ženě se podařilo zhruba po 3 měsících utéct. U oběti se v důsledku prožitých událostí rozvinula posttraumatická stresová porucha. Naši hokejisté si užívají volný den. Po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Freiburgu mají dneska a zítra pauzu. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Dnes večer zamíří jenom na společnou večeři. Zítra bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, sem tam s přeháňkou, oteplí se na 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Rádio Český impuls.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupelek. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: s kuřicí. Ale hlavně,
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5. Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Za pobodáním ve škole v Pardubicích je zřejmě rozchod. Útočit měl student na svou bývalou přítelkyni, jak uvedla televize Nova. Napadené dívce šlo podle záchranářů o život. Podezřelého už policie zadržela. Drama se odehrálo dnes ve 14:00 v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. S ohledem na fakt, že útočník umí s chemikáliemi, policie povolala pyrotechnika. Budovu školy evakuovala, její okolí prodyšně uzavřela. Policisté odklání dopravu nepouští ani chodce a cyklisty. Silnice je zavřená od odbočky na Staré Hradiště po kruhový objezd u obchodní zóny. Místo je obehnané páskami. Kolem školy parkují policejní auta a sanitky. Rekultivovaná krajina kolem hnědouhelného lomu Česá se otevírá. Vznikly trasy pro pěší a cyklisty. Podle Dušana Valenty se tak půjde dostat až k zámku Jezeří.
2: Právě Jezeří je největším symbolem krajiny, kterou zcela proměnila těžba. Výhled

0: v roce 2009. Obě firmy jsou podle rozhodnutí soudu plně zodpovědné za nejtragičtější leteckou nehodu v historii Francie. Zahynulo při ní 228 lidí. Marie Horáčková s Richardem Krejčím skončili na mistrovství Evropy v lukostřelbě pátí v soutěži smíšených dvojic. Český pár si vylepšil postupem mezi nejlepších 8 dvojic české i své maximum z předloňska. V neolympijském kladkovém luku je po jednom vítězství stále ve hře Martina Zikmundová. Zítra čekáme většinou slunečno, jasno až polojasno, místy může být oblačno s přehánkou, oteplí se až na 26 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: kouše a mrňavýho kocoura jak do zadku ho kouše. Zatěl drápek a ten chlápek vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo, o humor je připraví, trest za újmu na zdraví.
1: Český impuls.

Víte, ono holky, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje svačinou i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, zelí se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pivem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dej mase mazdy. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Honíte majdalenky, když kluk se stane tátou. Honíte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Každý večer v rytmu country. Rádio Český impuls.

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozy,

Jindřicha Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Domá pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebík,

záplavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dát.

0: touhle cestou. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Až mě jednou pustíš k vodě, tak

0: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Český impuls.

0: podcastu Vážně relí poslední.
1: Rádio Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Konflikt dvou mladých lidí v Pardubicích skončil tragédií. Studentka napadená u střední chemické průmyslovky v Poděbradské ulici zemřela. Úmrtí potvrdila Česká televize. Útočníka policie zadržela krátce po napadení. Školu evakuovala, budovu prohledal pyrotechnik. Nic nebezpečného nenašel. V místě tragédie už se smí jezdit. Američan s podezřením na ebolu zůstává bez příznaků. O lékaře, kterého k nám dali na případné léčení Spojené státy, se starají v pražské nemocnici na Bulovce. Cizinec dosud nepodstoupil žádná vyšetření, jen na pozorování. Muž přiletěl do Česka v noci na dnešek z Ugandy, potom co americké velvyslanectví požádalo, jestli by mohl do konce inkubační doby pobývat u nás. Pokud se příznaky objeví, diagnózu potvrdí laboratoř v Berlíně. Cenové

0: minuty. Hostitel letošního mistrovství světa si odnesl z posledních dvou světových šampionátů stříbro. Zakladatel hokejové školy ve švýcarském Curychu Luděk Kuncek nám řekl, že poslední úspěchy Švýcarů rozhodně nejsou náhoda.
1: Před 10-15 rokama začali do toho hokeje dávat více finančních prostředků a začali s tou mládeží pracovat. Díky tomu se jim narodila tahle generace, která dneska na to mistrovství světa hraje, kde mají opravdu 10-12 světových hráčů.
0: Luděk Kuncek si ale myslí, že Češi stále pracují s mladými talenty lépe než Švýcaři. Pátek bude slunečný, čeká nás polojasno až jasno, přechodně oblačno, sem tam s přehánkou, oteplí se na 22 až 26 stupňů.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Pardubická průmyslovka zůstane do pondělí zavřena kvůli dnešní tragédii, kdy student před budovou školy napadl studentku a ta zemřela. Podezřelého útočníka policisté zadrželi počinu. Ředitelka pro zítřek zrušila i maturity, jak oznámil pardubický hejtman Martin Netolický. Událost se stala odpoledne na ulici před školou v Poděbradské ulici. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová už loni označila za alarmující stoupající počet trestných činů s těžkými následky, kterých se dopouští děti. Předloni zaznamenalo státní zastupitelství dosud nejvyšší počet vražd, kterých se dopustili děti. Zatímco před 10 lety byl takový případ jeden v kategorii nezletilých i mladistvých, předloni jich bylo v obou věkových kategoriích 20. V Praze začala fungovat akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zařízení vzniklo na poliklinice Zelený pruh v Praze 4. Určené je všem do 18 let, kteří akutně potřebují psychiatrickou pomoc nebo navazující péči po hospitalizaci a nemají svého ambulantního specialistu. Náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia říká, že jde o první komplexní zařízení tohoto typu v Česku.
2: Tu péči neposkytujeme jenom dětem, ale vlastně i celým rodinám, protože často ty rodiny se ztrácí vlastně v celém tom systému a nevědí, kam se obrátit a my vlastně umíme tady i navázat ty služby.
1: Nová ambulance v Praze má mimo jiné pomoci řešit dlouhodobý nedostatek dětských a dorostových psychiatrů. V Česku jich působí zhruba 180, téměř polovina z nich ale míří k důchodovému věku. MHD v Klatovech bude od prázdnin zdarma. Město si od toho slibuje menší počet aut v centru i rychlejší průjezd autobusových linek. Klatovy k tomuhle kroku přistupují na Plzeňsku jako první. Místostarosta Pavel Strolený říká, že parkoviště pro dojíždějící auta vyrostou na okraji města.
3: Lidé, kteří nebudou moct z nějakého důvodu zaparkovat nebo nebudou chtít zaparkovat přímo v Klatovech, tak si budou moct popojet do středu města místní hromadnou dopravou. Jedno je uvažovaný takovýto hlavník je Herbinovo náměstí na Plánické ulici a další v místech, kde dneska staví ty obchodní centra.
1: Klatovy jízdu veřejnou dopravou urychlí zastávkami na znamení a tím, že lidé budou moci nastupovat všemi dveřmi. Ruská armáda dobyla Pokrovsk a Mirnohrad. Podle agentury Unian to uvedl představitel projektu Deep State, pokládaný za blízký ukrajinské armádě. Okupovaná města na východě Ukrajiny teď podle projektu poslouží Rusům k dalším útokům do té části Donbasu, kterou ještě ovládá Kyjev. Pokrovsk býval dříve důležitým centrem zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi. Ukrajinští vojáci město brání měli déle než půl druhého roku. Slavističtí odpadlíci si ještě zahrají. Tomáš Chorý a David Douděra jsou v nominaci českých fotbalistů na sraz před světovým šampionátem. Slavia je přitom vyřadila z kádru. Seznam hráčů na přípravný kemp zveřejnil trenér Miroslav Koubek. V širší nominaci jsou i 3 nováčci. Konečná nominace vyplyne po utkání proti Kosovu. Pátek bude převážně slunečný, víc oblačnosti se ukáže odpoledne, naměříme 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 21.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Středoškolačka napadená studentem v Pardubicích je po smrti. Dívka zemřela po převozu do nemocnice. Student ji pobodal před střední průmyslovou školou chemickou. Útočníka policisté zadrželi po činu. Podle médií se dívka s chlapcem rozešla. Škola zůstane do pondělí zavřená. Zrušené jsou i páteční maturitní zkoušky. Škola nabízí psychologickou pomoc a krizovou podporu žákům, zaměstnancům i jejich blízkým. Hejtman Pardubického kraje Netolický uvedl, že na krajských středních školách se bezpečnost řeší intenzivně a pravidelně. Bohužel ale takovýmto případům nelze přes veškerou snahu zabránit. Tyran ze Siřemi na Lounsku míří na 15 let do vězení. 42letý Karel Novák měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu. Tento trest je souhrný i za předchozí znásilnění jiných žen. Soudce i státní zástupkyně zdůraznili, že případ se vymyká běžným kauzám s ohledem na délku a intenzitu trýznění oběti. Výjimečné je podle nich také to, že se na jejím věznění podíleli další lidé. Spolupachatelům soud uložil nepodmíněné tresty. Soudce Ondřej Peřich říká, že v podstatě šlo o organizovanou zločineckou skupinu.
2: Podíleli se na tom jednání, přímo tu poškozenou netýrali sexuálně i nezneužívali, nicméně ten stav té zbavení osobní svobody oni tam udržovali, byla to jejich vina, že se tomu nevzepřeli a naopak aktivně se podíleli.
1: U oběti se v důsledku prožitých událostí rozvinula posttraumatická stresová porucha. Rozsudek zatím není pravomocný. V Praze začala mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájil prezident Petr Pavel. Ve svém projevu upozornil mimo jiné na to, že bezpečnost je potřeba řešit ještě dřív, než to začne pálit. Na akci promluvila třeba i moldavská prezidentka Maja Sanduová nebo předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. V panelech vystoupil i vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček. Program se podle pořadatelů točí kolem zásadní změny mezinárodního řádu, technologií, obrany a energetiky. Pořadatelé počítají s účastí víc než 2000 hostů z 86 zemí. To je zatím nejvíc. Dánské úřady chtějí Timmyho odtáhnout k pevnině. Snaží se tělo velryby přemístit od ostrova Anholt, kde ho vyplavilo moře, do přístavu v Jutsku. Podle agentury DPA dnešní pokusy ztroskotaly. Důvodem akce je skutečnost, že pozůstatky Keporkaka leží v Mělčině u hojně navštěvované pláže turisticky oblíbeného ostrova. Sezóna právě začala. Ve středu německý deník Bild napsal, že Timmy nebyl samec, jak se dosud předpokládalo. Ale samice. Fotbalová reprezentace zná obrysy týmu na mistrovství světa. Na kemp před letním šampionátem vyrazí tři nováčci. V kádru se představí plzeňský Sojka, Christoph Kabongo z Mladé Boleslavy a také teprve 17-letý Spartan Sochůrek. Trenér nároďáku Miroslav Koubek slibuje, že nováčky vyzkouší příští neděli v přípravě proti Kosovu.
3: I kdyby to nezval, tak nasaje 4denní vzduch a bude hrát proti Kosovu poločas. Ten další nabití zkušeností a chceme u těch mimořádných talentů to se stojí.
1: Do nominace se dostali i Douděra s Chorým, které Slavie vyřadila z kádru. Duel Česka s Kosovem se odehraje v neděli 31. května na pražském stadionu na Letné. Po tomto zápase trenér Koubek oznámí konečnou nominaci na světový šampionát. V pátek bude slunečno, víc oblačnosti se ukáže odpoledne, naměříme od 19 do 26 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

srdce každého pijáka si zcela jistě získá. Pravá 6 let stará slušovická whiska,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Pardubická průmyslovka zůstane do pondělí zavřena kvůli odpolední tragédii, kdy student před budovou školy napadl studentku a ta zemřela. Podezřelého policisté zadrželi po činu. Ředitelka zrušila i páteční maturity. Událost se stala odpoledne na ulici před školou v Poděbradské ulici. Chlapec dívku údajně pobodal kvůli rozchodu. Studentka zraněním podlehla po převozu do nemocnice. Situace na Blízkém východě už dělá starosti farmářům. Komplikace v Hormuzském průlivu zdražily ropu, ze které se vyrábí nejen pohonné hmoty. Klíčová surovina hraje roli i při výrobě dusíkatých hnojiv.
2: Jak ale tvrdí mluvčí zemědělského svazu Michal Procházka, problém s nimi je spíš na obzoru.
3: V případě hnojiv většina zemědělců nakoupila na konci loňského roku. Úplně jiné je to v případě nafty, kde cena vzrostla. Zemědělci musí vyjíždět na pole. A ty náklady vznikají okamžitě.
2: Prezident svazu Martin Pícha dodává, že cenový nárůst farmáře zasáhl v éře nízkých cen jejich produktů a taky za nepřízně přírody.
4: Zemědělci omezili investice, snaží se samozřejmě minimalizovat množství používaných hnojiv. Máme i sucho a sucho znamená menší množství krmení. V minulosti bychom třeba mohli s takzvaným zeleným hnojením kompenzovat nižší množství průmyslových hnojiv, ale momentálně spíš budeme to zelené hnojení potřebovat na to, abychom uživili zvířata.
2: Jestli a kdy se situace propíše do cen v supermarketech, to ovlivní i další vývoj na Blízkém východě. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Budovu válcovny Trub v Ostravě Vítkovicích zdobí obří malba o ploše 1200 metrů čtverečních. Takzvaný mural má vyzdvihnout ocel jako ekologický materiál. Budova patří třineckým železárnám, které si realizaci díla objednaly.
5: Na stěně jsou vymalovány mosty, lanovky, lodě či vlaky mezi zelenými kopci a stromy. Tvůrci spotřebovali 260 kg barev a 460 sprejů. Pracovali s plošin s operační výškou 14 metrů a všechno museli mít precizně skoordinované. Mimo jiné i s dopravním podnikem, zeď se totiž nachází u tramvajové trati a malbu bylo možné vytvořit díky tomu, že na trati je výluka. Hala se nachází na frekventovaném místě blízko turisty vyhledávané dolní oblasti. Vítkovic. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Čeští hokejisté dobíjejí baterky. Po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Freiburgu mají dvoudenní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil čtvrteční trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B. V té odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Už v pátek se hokejisté na led vrátí. Od 10 dopoledne mají na hodinu a čtvrt vyhrazenou tréninkovou halu ve Freiburgu. V sobotu čeká Čechy derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem, v úterý pak závěrečné vystoupení proti Kanadě. Případné čtvrtfinále by Rulíkův výběr hrál ve čtvrtek, semifinále by bylo za týden v sobotu a bitva o některou z medailí je na řadě příští neděli. Pátek bude převážně slunečný, víc oblačnosti se ukáže odpoledne, naměříme 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 21.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Středoškolačka napadená studentem v Pardubicích je po smrti. Dívka zemřela po převozu do nemocnice. Student ji pobodal před střední průmyslovou školou chemickou. Útočníka policisté zadrželi po činu. Podle médií se dívka s chlapcem rozešla. Škola zůstane do pondělí zavřená. Zrušené jsou i páteční maturitní zkoušky. Škola nabízí psychologickou pomoc a krizovou podporu žákům, zaměstnancům i jejich blízkým. Hejtman Pardubického kraje Netolický uvedl, že na krajských středních školách se bezpečnost řeší intenzivně a pravidelně. Bohužel ale takovýmto případům nelze přes veškerou snahu zabránit. Kuba kývla na nabídku USA, tvrdí to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Podle něj Havana přijme americkou humanitární pomoc v hodnotě 100 milionů dolarů. Spojené státy pomoc podmínili významnými reformami a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev, případně charita. Současně šéf americké diplomacie prohlásil, že pravděpodobnost uzavření mírové dohody s touto karibskou zemí není v současnosti vysoká. Americký prezident Trump usiluje o změnu komunistického režimu na Kubě. Komunistická strana je na ostrově jediná povolená. Tamní vláda potlačuje veškerou opozici. Nyní země čelí energetické krizi. USA pohrozily sankcemi dodavatelům energetických surovin na ostrov. Jaderná elektrárna Temelín patří mezi světové premianty. Jako jedna z prvních používá novou metodu nanášení kovů při nadzvukové rychlosti. Technologie studeného nástřiku umožňuje opravy bez žáru, plamene a rizika poškození materiálu. Temelínský mluvčí Marek Cviták vysvětluje, že jde o průlom.
2: Částice kovového prášku jsou urychlovány speciálním plynem na nadzvukovou rychlost a při dopadu na základní materiál vytvoří extrémně pevnou vrstvu. Výhodou metody je úspora času i nákladů, protože umožňuje opravit i drobné defekty přímo na místě, a to bez nutnosti výměny celých drahých dílů.
1: Na nové technologii Temelínská jaderná elektrárna spolupracuje s výzkumným a zkušebním ústavem v Plzni. Dánské úřady chtějí Timiho odtáhnout k pevnině. Snaží se tělo velryby přemístit od ostrova Anholt, kde ho vyplavilo moře, do přístavu v Jutsku. Podle agentury DPA dnešní pokusy ztroskotaly. Důvodem akce je skutečnost, že pozůstatky Keporkaka leží v mělčině u hojně navštěvované pláže turisticky oblíbeného ostrova. Turistická sezóna v Dánsku právě začala. Šelmy v ústecké zoologické zahradě bydlí v opraveném domově. Přestavby se dočkala hala jejich pavilonu. Ředitelka zoo v Ústí Ilona Pšenková potvrzuje, že hala prošla významnou opravou.
3: Ať už po designové stránce, tak samozřejmě po stránce edukační. A to, proč jsme to dělali, to je ta chovatelská složka toho pavilonu, kdy jsme si konečně v rámci těch úprav mohli dovolit vzít sem 3 druhy ochranářsky zajímavých taxonů šelem, které jsme konečně schopni v těchto podmínkách množit.
1: Konkrétně jde o medvědy malajské, irbise a levharty cejlonské. Na víkend dorazí léto. Už v pátek bude slunečno, většinou beze srážek, denní teploty se budou pohybovat kolem 24 a v dalších dnech budou stoupat. V neděli a na začátku příštího týdne se oteplí až k 29 stupňům.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Poslyšte baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě. Devizový cizozemec z Bamorska, západní Němec, vylizoval guláš z hrnce. Zapíjel

jeden dostal chleba z kývu, zamčenej byl hned do chlívu, večer vodili ho v blází. Nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu, byč muchal

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: jednu.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Pardubická průmyslovka zůstane do pondělí zavřena kvůli odpolední tragédii, kdy student před budovou školy napadl studentku a ta zemřela. Podezřelého policisté zadrželi po činu. Ředitelka zrušila i páteční maturity. Událost se stala odpoledne na ulici před školou v Poděbradské ulici. Chlapec dívku údajně pobodal kvůli rozchodu. Studentka zraněním podlehla po převozu do nemocnice. V Praze začala fungovat akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zařízení vzniklo na poliklinice Zelený pruh v Praze 4. Určené je všem do 18 let, kteří akutně potřebují psychiatrickou pomoc nebo navazující péči po hospitalizaci a nemají svého ambulantního specialistu. Náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia říká, že jde o první komplexní zařízení tohoto typu v Česku.
2: Tu péči neposkytujeme jen dětem, ale vlastně i celým rodinám, protože často ty rodiny se ztrácí vlastně v celém tom systému a nevědí, kam se obrátit a my vlastně umíme tady i navázat ty služby.
1: Nová ambulance v Praze má mimo jiné pomoci řešit dlouhodobý nedostatek dětských a dorostových psychiatrů. V Česku jich působí zhruba 180, téměř polovina z nich ale míří k důchodovému věku. Cenové stropy na pohonné hmoty se v pátek změní o haléře. Litr benzinu zdraží o 15 haléřů na 45 korun 20. Nafta naopak zlevní, benzinky ji budou smět prodávat nejvýš za 42 koruny 30. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Nafta tak v Česku za uplynulý týden zlevnila, zatímco benzin po předchozím zlevnění zdražil. Cena nejprodávanějšího Naturalu 95 stoupla na necelých 43 koruny za litr. Nafta je o zhruba 2 koruny na litr levnější. Jak vyplývá z údajů společnosti CCS, ve srovnání se stejným obdobím loni jsou paliva nyní zhruba o 9 korun na litru dražší. Řeka Ohře má v Kadani za skoro 80 milionů nový jez. Je bezpečnější pro vodáky a šetrnější k přírodě. Vznikl tu třeba i nový rybí přechod.
3: Jez v Kadani je na původním místě, aby se nekazilo panoráma města a hlavně charakter břehů. Konstrukci ze 60. let stavbaři rozebrali a nahradili novým železobetonovým jezem s kamenným obkladem. Co upoutá je právě rybí přechod, připomínající písmeno J. Vodohospodáři ho teď chtějí 2 roky sledovat, aby zjistili, jestli funguje správně. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Čeští hokejisté dobíjejí baterky. Po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Freiburgu mají 2denní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil čtvrteční trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B. V té odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Už v pátek se hokejisté na led vrátí. Od 10 dopoledne mají na hodinu a čtvrt vyhrazenou tréninkovou halu ve Freiburgu. V sobotu čeká Čechy derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem, v úterý pak závěrečné vystoupení proti Kanadě. Případné čtvrtfinále by Rulíkův výběr hrál ve čtvrtek, semifinále by bylo za týden v sobotu a bitva o některou z medailí je na řadě příští neděli. Pátek bude převážně slunečný, víc oblačnosti se ukáže odpoledne, naměříme 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 21.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napíjte se, pak vám bude líp, fakt, líp.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Zapnu vzpomínkovou frézu, romantiky betedrezů. A najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk. Když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu, betedrez mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silvej, Silvbí, pak poslední pozdrav z palby, šlapou bačkůrky strachu.

Valčík, Švarc a Opálka. Horečně se potí záda a ruka už Stengan skládá. Mercedes se blíží od Břežák. Pak ožehne výbuch z dola, pyšný profil protektora. S kletbou kapčí odhazuje zbraň. Silver A, Silver B, Bčkem zdraví.

čtvrté a potom celá, motory zní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silv A, Silv B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Středoškolačka napadená studentem v Pardubicích je po smrti. Dívka zemřela po převozu do nemocnice. Student ji pobodal před střední průmyslovou školou chemickou. Útočníka policisté zadrželi po činu. Podle médií se dívka s chlapcem rozešla. Škola zůstane do pondělí zavřená. Zrušené jsou i páteční maturitní zkoušky. Škola nabízí psychologickou pomoc a krizovou podporu žákům, zaměstnancům i jejich blízkým. Hejtman Pardubického kraje Netolický uvedl, že na krajských středních školách se bezpečnost řeší intenzivně a pravidelně. Bohužel ale takovýmto případům nelze přes veškerou snahu zabránit. Kuba kývla na nabídku USA, tvrdí to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Podle něj Havana přijme americkou humanitární pomoc v hodnotě 100 milionů dolarů. Spojené státy pomoc podmínily významnými reformami a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev, případně charita. Současně šéf americké diplomacie prohlásil, že pravděpodobnost uzavření mírové dohody s touto karibskou zemí není v současnosti vysoká. Americký prezident Trump usiluje o změnu komunistického režimu na Kubě. Komunistická strana je na ostrově jediná povolená. Tamní vláda potlačuje veškerou opozici. Nyní země čelí energetické krizi. USA pohrozily sankcemi dodavatelům energetických surovin na ostrov. Jaderná elektrárna Temelín patří mezi světové premianty. Jako jedna z prvních používá novou metodu nanášení kovů při nadzvukové rychlosti. Technologie studeného nástřiku umožňuje opravy bez žáru, plamene a rizika poškození materiálu. Temelínský mluvčí Marek Cviták vysvětluje, že jde o průlom.
1: Částice kovového prášku jsou urychlovány speciálním plynem na nadzvukovou rychlost a při dopadu na základní materiál vytvoří extrémně pevnou vrstu. Výhodou metody je úspora času i nákladů, protože umožňuje opravit i drobné defekty přímo na místě, a to bez nutnosti výměny celých drahých dílů.
0: Na nové technologii Temelínská jaderná elektrárna spolupracuje s výzkumným a zkušebním ústavem v Plzni. Dánské úřady chtějí Timiho odtáhnout k pevnině. Snaží se tělo velryby přemístit od ostrova Anholt, kde ho vyplavilo moře, do přístavu v Jutsku. Podle agentury DPA dnešní pokusy ztroskotaly. Důvodem akce je skutečnost, že pozůstatky Keporkaka leží v Mělčině u hojně navštěvované pláže turisticky oblíbeného ostrova. Turistická sezóna v Dánsku právě začala. Šelmy v ústecké zoologické zahradě bydlí v opraveném domově. Přestavby se dočkala hala jejich pavilonu. Ředitelka zoo v Ústí Ilona Pšenková potvrzuje, že hala prošla významnou opravou.
2: Ať už po designové stránce, tak samozřejmě po stránce edukační. A to, proč jsme to dělali, to je ta chovatelská složka toho pavilonu, kdy jsme si konečně v rámci těch úprav mohli dovolit vzít sem tři druhy ochranářsky zajímavé.